0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
0: Ladíte Klasik Praha.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Jsme Klasik Praha.
9: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Na Rádiu Klasik Praha začíná další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host nejprve vystudoval operní zpěv, pak ale zjistil, že je mu bližší jiný hudební jazyk a posunul se na pozici toho, kdo vytváří hudbu jako celek a ne jenom její jednu část. Během svých studií spolupracovala jako dirigentka a sbormistryně s Dětskou operou Praha. Poté byla jako sbormistryně v divadle FX Šaldy, kde však brzy dostala do ruky dirigentskou taktovku a debutovala s operou Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Spolupracuje s divadlem v Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci. Její domovskou scénou je ovšem Opera Národního divadla a Státní opery, kde je od roku 2023 v angažmá. Mým hostem je mladá dirigentka Anna Pozidis. Aničko, vítej.
1: Dobrý den, moc mě těší.
0: Aničko, ty máš velice exotické příjmení, ale nenosíš ho dlouho, teprve od letošních prázdnin. Je to tak?
1: Je to tak, já jsem měla takové krásné osobní léto, když jsem se provdala za muže sice s řeckým příjmením, ale rodištěm v Brně, takže ono to zase tak exotické, nebo tak jak pro koho?
0: A dřív si dirigovala jako Anna Novotná Pešková a většinou dvě příjmení mají dámy po svatbě. Tak mi prosím tě vysvětli, ty jsi už svobodná měla dvě, jak to?
1: No, to je taková trošičku složitá situace, to bychom tady asi byli dlouho, ale byl to zapříčiněno naprosto jednoduchým lidským faktorem. Paní soudkyně, která místo Pešková, co jsem se měla normálně jmenovat, jenom jako jedno příjmení neprovdaná, tam napsala Novotná Pešková, takže takový je to jako vtipný příběh, ale je to složitější, trošku bylo by to na díl, no.
0: Dobře, tak nebudeme pátrat až tak hluboko. A ty si vzala si tedy příjmení svého manžela. Nebála jsi, že Novotná Pešková už byla zavedená značka a že změnou trošku riskuješ?
1: No, mě to vlastně vůbec nenapadlo, ale je teda pravda, že potom až posléze třeba mě začali oslovovat lidé jako s tím starým příjmením, tak mě došlo, a jo, vlastně, a teď já už ho jako nemám. Ale tak doufám, že to nebude mít žádný jako negativní důsledek a že si zase vybuduju znova to na tom novém jméně.
0: A navíc já si myslím, tohle příjmení je teda výrazně jednodušší.
1: To je pravda.
0: Kratší. A tím se nechci dotknout teď žádných Novotných ani Peškových, ale je i trošku atraktivnější.
1: Ano, to je fakt. A říkali mi, nebo dělali si ze mě srandu kolegové v divadle, že konečně se vejdu do kolonky na Fermanu, jo?
0: Tak jo, to aspoň je taky pravda.
1: To je výhoda.
0: Tak to je dobrý. Aničko, já vím, jak jste se se svým manželem seznámili, protože jsem u toho byla přítomná, ne teda úplně, jako, že úplně přítomná, ale pojďme si o tom něco říct. Vy jste se seznámili při jednom výjimečném díle, které mělo za úkol zblížit celé národy a zblížilo i dva krásné lidi, tak jak to tehdy vlastně bylo?
1: To je krásná otázka, děkuju. Já hrozně moc ráda vzpomínám na to období, protože to teda bylo v rámci inscenace Legenda z Mlžných hor, kterou složil Jan Kučera a režírovala Kateřina Dušková, a byl to vlastně takový projekt Libereckého divadla, kdy se spojily všechny tři složky, opera, činohra, balet dohromady, a Miřenka tady výborně stvárnila jednu z hlavních rolí a já jsem to dirigovala, byla jsem druhá dirigentka, dirigovala jsem pak představení a jeden ze členů činohry byl tady můj nynější manžel. Tak tam jsme se poznali, no.
0: A jak se ti dirigovalo, když měla na jevišti vznikají lásku, to musí být člověk trošku nervózní, ne?
1: Bylo to jako hrozně hezký, vlastně nejdřív to byl takový ostych, jednak já teda jsem byla dirigentka, on byl člen ansámblu, tak jsme si vykali ze začátku. Aha. A bylo to takový jako krásně prvorepublikově romantický.
0: To je moc hezké. Aničko, ty jsi dnes vybírala i skladby do dnešního pořadu a my jsme zahájili Antonínem Dvořákem nádhernou scénou z opery Rusalka, kdy vodník se ptá Rusalky: Rusalko, znáš mne, znáš? A tato scéna pak končí fantastickou árií O marno, o marno. A vybrala si pěveckou dvojici Milada Schubertová a Eduard Haken. Proč zrovna tato scéna z této opery a tito dva pěvci?
1: No, tak Rusalka mě vlastně provází úplně celým profesním životem. Já jsem úplně nejdřív něco málo z ní taky zpívala, když jsem ještě studovala zpěv. A pak jsem si ji vždycky přála dirigovat a podařilo se mi to nejdřív v Moravském divadle v Olomouci, kde jsem vlastně tu inscenaci dělala s panem Ivanovičem a pak jsem ji už přebírala jenom já. Bylo to strašně krásné, že jsem se k takhle úžasné opeře dostala docela v brzkém věku. A teď se mi poštěstilo jí dirigovat i tady u nás v Praze, což je pro mě teda jako obrovský štěstí, jsem za to opravdu hrozně hrozně vděčná a miluju to. A pokaždý víc a víc a vždycky tam objevím ještě něco novýho, což jsem si myslela, že už ani snad není možný, ale pokaždý. A tím pádem prostě je to jedna z mých nejoblíbenějších i takových nejnostalgičtějších věcí. A co se týče těch interpretů tady konkrétně, tak já jsem vlastně v tomhletom docela takový old school nebo taková jako konzervativní, že se hodně často obracím k těm starým nahrávkám, protože mi prostě přijdou nepřekonatelný.
0: Ano, no. To je pravda, taky to tak mám. Já jsem taky staromilec.
1: Ano.
0: A teď si pustíme trošku něco z jiného soudku. Nebudeme ve světě opery, ale ve světě baletu. A je tu Segidia z baletu Don Quixote. Autorem je Leon Minkus. Pro mě docela neznámé dílo.
1: Pro mě právě bylo taky až do nedávna. Já jsem to tam na schvál přidala na ten seznam skladeb, protože jsem vlastně až poslední dobou nedávno objevila krásu baletu nebo dirigování baletu. Já jsem, když jsem byla úplně maličká, tak jsem i chvíli 10 let jsem tancovala, takže k tomu mám asi i vztah jako z tohohle toho hlediska. Ale hlavně mě strašně překvapilo, jak moc mě baví to dirigovat, protože mě se to umění taneční jako neskutečně líbí a hrozně mě to inspiruje. A vím, že někteří kolegové to nemají úplně v oblibě, protože tam se musíte, jak bych to řekla, musíte dát hodně ego stranou a musíte se opravdu hodně přizpůsobit těm tanečníkům.
0: Jako víc než zpěváků?
1: No to jo, to určitě jo.
0: Ty
1: jo,
0: ale zpěváci, tanečníci tě možná tolik neseřvou, pak jako zpěváci,
1: ne? Ty většinou, ano, a tam mají třeba bariéru jazyka, takže většinou cizinci, jo. Ale musíte opravdu jako hodně sloužit tomu tanečnímu umění, ale to mě teda vůbec nevadilo, naopak moc se mi to líbilo. A zase to byla jiná škola, protože třeba tam si opravdu úplně jako na 100% musíte pamatovat ty tempa a to je taky docela dobrý tohleto trénovat pro dirigenta, takže jako měla jsem z toho radost.
0: Dobře, poslechneme si tedy část z baletu Don Quixote. Hraje nám Orchestr Národního divadla v Sofii, který řídí Boris Spasov.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám právě dozněla Segidia z baletu Don Quixote od Leona Minkuse. Poslouchali jsme nahrávku orchestru Národního divadla v Sofii, který řídil Boris Pasov, a se mnou je ve studiu dirigentka Anna Pozidis. Aničko, pojďme se ještě teda vrátit k dirigování toho baletu. Ty jsi říkala, že si tam musíš přesně pamatovat ta tempa. Existuje u baletu něco, jako je nádech u zpěváka, kdy musíš lehce zvolnit a počkat na jeho v uvozovkách další frázi? Existují fráze třeba v baletu?
1: Určitě ano, určitě jsou taneční fráze taky. A vlastně je to hodně specifický umění, který ale se dá taky podle mě naučit jako z toho pohledu dirigenta, stejně jako když se naučíš, kdy potřebuje zpěvák třeba se nadechnout a cítíš ho, tak stejně tak cítit můžeš i toho tanečníka. Jsou to určitý jako principy, který se musíš prostě normálně naučit. Určitě mě to ještě chvíli bude trvat, ale snažím se o to. A byla mě moc k tomu nápomocná paní baletní mistrně z Brna, která mě vysvětlovala právě přesně, pozor, teďka, když on jde do takového malého podřepu, tak to už dejte zdvih, protože akorát to vyjde, že prostě jasně. Na tu první budete s ním, když on vyskočí třeba nebo cokoliv. Takže je to taková opravdu specifická disciplína, ale jako strašně zábavná pro mě.
0: Musíš si víc hlídat, co se děje na jevišti, protože přeci jenom, když je opera, tak máš sluchový vjem, ale takhle není lepší se naučit ten balet rovnou raději z paměti?
1: To říkáš naprosto správně, ano, to jeviště si musíš hodně hlídat, opravdu se na něj jako koukáš často, což znamená, že spoustu těch not prostě umíš z paměti, a ono teda jako nutno říct, že třeba v případě tohle toho baletu ta hudba je skvělá, krásná, ale samozřejmě malinko se opakuje, takže zas tak strašně složitý, jako by bylo třeba Wagnera se naučit z paměti, to není, takže jasně. Je to možný.
0: A ty jsi přímo tento kus dirigovala v Brně?
1: Ano, ano, přesně tak, to tam mají na repertoáru a s Ondrou Olosem jsme to dělali společně a je to krásný klasický balet, takže určitě doporučuju návštěvu.
0: Výborně. Aničko, má to dirigentka těžší před orchestrem než dirigent muž?
1: Já tuhle otázku dostávám často, ale jako možná jsem naivní, ale myslím si, že ne. Určitě ne před tím orchestrem nebo před těma umělcema jako takovýma. Myslím si, že ty lidi jako muzikanti opravdu neřeší pohlaví vůbec. Řeší, jestli jste připravená, jestli máte jasnou představu, jestli se k ním samozřejmě slušně chováte, nebo máte nějaký takový určitý fluidum, abyste si je jako získala. Ano. A což se taky asi úplně nedá naučit, že jo? Ale nemyslím si, že tyhle ty muzikanti jako praví by to řešili. Samozřejmě se může stát, že třeba ještě jsou určitý mocenský struktury třeba ve vedeních a tak, který to řešit můžou, ale díky bohu jsem, musím zaklepat, nikdy neměla problém, že by konkrétně muzikanti jako to nějak s tím prostě měli oni nějaký problém, nebo aspoň se to ke mně nějak nedostalo.
0: Já vím, jak jsem tě vždycky obdivovala, jak jsi ustála kolikrát nepříjemné situace, kdy na tebe vyjedou z toho orchestru v rámci slušnosti samozřejmě vždycky, když tam jsou lidé starší než ty a ty jsi to vždycky tak ustála. Jako není to úplně jednoduché, není to jenom o tom zvednout ruce a dirigovat.
1: To je pravda, říkáš to krásně a moc děkuji za pochvalu. No, ono si myslím, že jako z velké části ta dirigentská profese je taky prostě o psychologii nebo o tom, o komunikaci s lidma, umět přesně ustát, když třeba něco není úplně ideální a tak se to učím samozřejmě. No.
0: V čem vidíš svůj největší klacou, největší přednost? Pochval se nám. čím si ty jako Anna Pozidis dokážeš orchestr nejvíce získat?
1: Já si myslím, že teda asi, jestli je něco moje taková devíza, tak je to ta komunikace, že se jí jako nebojím, že jsem v tom taková otevřená a myslím si, nebo se aspoň o to snažím jako být fakt autentická, ve smyslu jako nehrát si na někoho jiného. Nedělat takový to, já nemám moc ráda, takový ty řeči jako dirigent ten musí prostě, já nevím, prásknout do stolu a být drsnej. Já si myslím, že když to tak cítí, tak ať to udělá, ale když to z něj nejde a já bych to dělala jako uměle jenom proto, abych si získala tu autoritu, tak to nikdy nemůže jako fungovat.
0: Dobře. Jsi dirigent se srdcem. Máme tu dalšího výrazného českého autora a myslím si, že i tvou další jevištní zkušenost, a to je Leoš Janáček. Jenufa byla první, nebo už jsi dirigovala předtím nějaké jiné dílo?
1: Já jsem předtím dělala různý třeba sbory nebo takový jako menší skladbičky, ale opera byla první. A u ní bych se, jestli můžu, trošičku ráda zastavila, protože vlastně ty má příležitost k tomu něco říct. A hrozně bych se chtěla ještě vyjádřit zpětně k té Jenufce, co jsme dělali hřbeli v Olomouci, Moravském divadle.
0: Kontroverzní pro někoho.
1: Přesně tak, hodně, hodně diskutovaná inscenace a jenom ještě s odstupem času, čím víc jakoby jsem prostě starší, nebo čím víc to vidím jako s nadhledem, s odstupem toho času, tak opravdu si myslím, že ta inscenace měla velký smysl. Naprosto rozumím tomu, že pro někoho to třeba bylo moc, nebo se mu to nelíbilo, ale myslím si, že to zase ukázalo takový zrcadlo jako společnosti a že takovýhle témata je strašně důležitý, kor teda v dnešní době jako dělat, zpracovávat a jenom bych chtěla vypíchnout, že opravdu ta spolupráce byla strašně krásná, jako napříč těma složkama, skvělou práci odvedl orchestr, opravdu to bylo těžký, protože tahle ta 1904 verze.
0: Ano, vy jste hráli jinou verzi, než bývá obvyklá v divadle.
1: Přesně tak, ano. Přesně tak a málo kdo ví, jak jinak je instrumentovaná, jak jako je obtížnější než ty verze, které se hrajou běžně. Prostě Janáček pak věděl, proč to třeba trošičku přepracovávat, že jo. A takže bych jako chtěla opravdu vypíchnout to, jak oni byli skvělí i orchestr, sbor a celý instalační tým v čele s Veronikou Loulovou a myslím si, cítím vlastně takovou malinkou nespravedlnost, co se z toho potom stalo, protože jako dlouho jsem nezažila, že by někdo pracoval s takovouhle jako péčí a s takovouhle opravdu vlastně službou tomu autorovi a pak se z toho zbytečně stalo něco, co to jako vůbec není. Tak bych jenom chtěla říct divákům nebo posluchačům, že ještě budete mít, doufám, teda jednu příležitost derniérovou, snad v dubnu, tak abyste neváhali, nenechali se jako odradit těma recenzima a zkusili se přesvědčit na vlastní oči.
0: Přijet si udělat vlastní názor, protože přesně to je tak nejdůležitější. Ano, ano, určitě. Ty jsi vybrala, ale naprosto klasické zpracování s paní Beňačkovou, co by Jenufou, a pustíme si scénu Mamičko, mám těžkou hlavu, scénu, která končí nádhernou modlitbou Zdráva z královno. Budeme poslouchat orchestr opery Státního divadla v Brně, který řídí František Jílek.

0: Dozněla nám část z opery Jenufa, nebo její pastorkyně od Leoše Janáčka. Jenufou nám byla Gabriela Beňačková a hrál orchestr opery Státního divadla v Brně, který řídil František Jílek. Mým hostem v dnešním pořadu na osobní notu je prostě dirigentka Anna Pozidis. Teď jsme se bavili hodně o opeře. A dirigovala si i symfonická díla, Aničko, ty už si zmiňovala balet. Máš i nějaké symfonické zkušenosti za sebou?
1: Mám, ale je teda pravda, že bych jich ráda měla víc, protože si myslím, že aby byl dirigent opravdu co nejlepší, tak je nutný, kor teda mladej, nabírat zkušenosti úplně ze všech jako soudků. A takže vždycky, když se naskytne nějaká symfonická příležitost, tak ji moc ráda beru. Dělala jsem krásný koncert třeba s Jihočeskou filharmonií, tam se mě moc krásně spolupracovalo, se Zlínskou filharmonií, tady třeba s ČNSO, takže občas se k tomu dostanu, ale klidně bych ráda víc, abych pravdu řekla.
0: A teď mě řekni, co tě vedlo k tomu, že jsi od zpěvu přešla k dirigování.
1: No já jsem vlastně nějak už jako dlouho cítila, že to asi nebude úplně ta moje cesta, a když to řeknu úplně na rovinu, tak taky mě to jako nešlo, nebo cítila jsem, že to není ono, že jako i když bych řekla, že jsem docela takový relativně disciplinovaný člověk, tak to jako nešlo nějak prolomit, tak jsem začala jako poznávat, že to asi nebude úplně ta moje trajektorie, a vždycky jsem chtěla, to řekla na začátku hrozně krásně, tu hudbu jakoby pojmout ze širšího pohledu, tak jsem potom prostě úplně náhodou, protože já jsem do té dětské opery nejdřív chodila zpívat,
0: ano.
1: A tam se mnou chodila zpívat Štěpánka Andělová, což je dcera Miriam Němcové, a ta mě učila na konzervatoři, je to moje první paní profesorka, takže jsem prostě přes tu Štěpánku jednou se s Miriam nějak sešla a už to bylo.
0: Když studuješ novou operu, hodí se ti pěvecké zkušenosti a jsi i ke zpěvákům schovývavější, když víš, jak těžký to máme?
1: Já myslím, že jo, teda. Jo, musí to samozřejmě říct spíš kolegové zpěváci, ale já teda jako strašně obdivuju operní zpěváky a fakt si myslím, dokonce jsem viděla někde zajímavý článek, že to je jedno z nejtěžších povolání na světě vůbec. Jo,
0: mezi já bych tomu i věřila, mezi tím, hlavně psychicky.
1: Tam,
0: teda.
1: No, přesně, byly tam ty hasiči a tak, a pak tam byl operní pěvec. A vůbec se nedivím, je to fakt strašně těžký, musíte toho zvládnout hrozně moc. A myslím si, že určitě využívám ty zkušenosti, co jsem se naučila, nebo znalosti, co jsem se naučila jako vlastně vystudovaná zpěvačka. Já jsem docela jsem vděčná za tohle rodičům, protože jsem už to úplně nechtěla dostudovat. Už jsem si říkala, že budu dělat jenom to dirigování, a mamka nebo rodiče mě tehdy řekli, tak to jako dodělej, děť už to skoro máš. Tak jsem za to ráda, teda takhle zpětně. Mm-hmm.
0: A zpíváš si jednotlivé party při nastudovávání, nebo ti to jede jenom v hlavě?
1: Jo, snažím se, já si myslím, že to je docela základ. Na to mě trápila právě Miriam, a za to jsem jí teda taky vděčná, že když to člověk umí jako produkovat, když to umí zaspívat, jak to chce, tak pak to do těch rukou jde mnohem líp, a to je, nebo tak to prostě do těch rukou jde. A to je jako pravda, to je velká pravda, tak to se snažím. I party pěvecký, i třeba instrumentální.
0: Aničko, jak nejraději odpočíváš?
1: No, tak nejraději s kamarády, s rodinou a s vínem, s kávou, úplně tak jako obyčejně, prostě si popovídat s těma, co mám ráda. Potom taky ráda cvičím jako různý pilates a jogu, a tak to já mám moc ráda, to mě jako tím opravdu si odpočinu. A nebo třeba ráda peču, jako sladký hrozně ráda peču.
0: Vážně?
1: Bohužel ho i ráda jim.
0: Ale no tak mě to rozhodně není.
1: Jsi žodná. Ale tím se teda odpočinu, tím pečením, protože tam to je najednou úplně jiná aktivita, jako, která zaměstná ten mozek a tělo úplně jinak. Takže tam výjimečně na ty noty jako nemyslím.
0: A pečeš radši sladké nebo i slaného něco?
1: Radši sladký.
0: Jo.
1: Já jako my to máme docela dobře u nás, bych řekla, s mužem rozdělený, protože ten výborně vaří, ale jako slaný jídla, a já si myslím, že ne úplně marně peču, tak to máme takhle.
0: A co jsi pekla poslední dobou?
1: Teď jsem nedávno pekla zrovna takový, to jsem experimentovala, takovej podzimní koláč jablečnej z kořicovej.
0: A no, experimentuješ nebo se držíš radši zavedených receptů?
1: Já jako si vždycky ten recept otevřu, ale potom si tam něco buď uberu, přidám jako podle uvážení.
0: Takže jedeš na babicu, jo? Když máte jabka, tak tam dejte hrušky.
1: Doufám, že ne, že trošku na vyšší level, ale jinak v podstatě jo.
0: Protože já to takhle dost často dělám. Já v tomhle směru nerada plánuju a vždycky jdu vařit a teprve zjišťuju, co doma mám, a tak mi vždycky vznikne fakt něco jiného. Ale já mám nesmírně vděčný děti, který snědí úplně všechno. A ještě jsou hrozně vděční a děkujou.
1: No tak to je úžasný. Já jsem teď viděla skvělý obrázek, kdy bylo miminko v břichu ještě a bylo tam napsáno naposledy, kdy snět všechno, co jsem mu uvařila, tak ty to máš jinak.
0: Tak ty jsi mě teď v jedných dvou větách odpověděla na mojich asi tady 6 otázek, prosím tě, jo. Jaký máš vztah ke sportu? Tak říkala si, že ráda cvičíš, ale dirigování je náročná činnost. Jak si rovnáš záda nebo posiluješ?
1: Jo, to máš určitě pravdu, je to hodně náročný i fyzicky a ty záda jsou tam jako dost zásadní, aby nezačaly bolet a tak. A to jsem poslední dobou jako prevenci a trošku mi nějaký bolelo rameno, začala chodit na fyzioterapii. To si myslím, že pro dirigenty dost jako zásadní. I pro teda hráče z orchestru třeba, jo, tam právě chodím k paní, která dělá i lidi z České filharmonie. A tak s tím se tam snažím pracovat. Ona mě i učí různý cviky nebo jak prostě stát, že jo. A snažím se i posilovat. Myslím si, že pro dirigenta je třeba zásadní střed těla kvůli právě tomu postoji a to bych měla posilovat víc, než posiluju, takže třeba mě tady rozhovor k tomu inspiruje.
0: No výborně. Aničko, my když nám nestačí koukat do not a musíme zpívat, učí se dirigent dirigovat taky jako na prázdno před zrcadlem třeba, aby se u toho viděl, a nebo když se učíš, já ti povím svou představu dirigenta doma, když studuje skladbu, sedí u stolu a kouká do not, a nebo si u toho i jako na sucho máváš?
1: No, vlastně v obojí je pravda, nebo tak asi jak u koho, jo, ale já to třeba mám tak, že nejdřív se jenom do těch not, v úvozovkách jenom do těch not koukám, abych jako nebyla ovlivněná vůbec ničím jiným, ani nahrávkou a tak, to, což je jako nejtěžší forma, ale myslím, že nejúčinnější. A pak teprve si třeba začnu něco pouštět a do toho si třeba zkouším dirigovat, a nebo si zkouším nějaký technický místa, prostě zvlášť ty takty, prostě normálně, úplně roboticky dirigovat, ale před tím zrcadlem nebo natočit se je, si myslím, strašně dobrý. Samozřejmě nesnáším, protože úplně nesnáším se pak na to koukat, že jo, to je klasika. Ale je to jako nejpoučnější, protože vy si pak třeba, když to vidím z těch představení nebo z koncertů, tak pak dělám věci, které třeba vůbec nevím, že jsem dělala, jo. Takže ta zpětná vazba, to asi určitě víš i ty jako pěvkyně, je jako hrozně důležitá, no.
0: Protože my si doma potřebujeme vyzkoušet, že to jako dáme, ale nedovedu si představit, že si doma dirigent zkouší 3 hodiny v kuse dirigovat symfonii. To asi ne, vy?
1: Jo, tak asi ne úplně celou, nebo asi se mi nestalo, že bych úplně od začátku do konce to celý bez přestávky jako dirigovala doma, ale většinou třeba jo, někdy si to předirigovám, když si to jako potřebuju jako tak dostat do ruky, ono to do toho, když vidíš ty noty a jsi jako dirigent, tak ono ti to nedá, ono ti to stejně do těch rukou
0: jo,
1: jako přejde.
0: Jo, to tělo se začne dívat samo.
1: Přesně tak.
0: Dovedu si to představit. Aničko, my tu teď máme tvůj další hudební výběr a je to Baba Jaga a obrázky z výstavy. To je tvá zkušenost nebo přání do budoucna?
1: Je to spíš přání, protože já jsem jí studovala, nebo ty obrázky z výstavy jsem dělala jako studentka na konzervatoři s panem profesorem Farkačem. Moc ráda na to vzpomínám, byl na mě teda velice přísnej, ale jako určitě to bylo ku prospěchu věci, bylo to super, já jsem ho měla hrozně ráda. A dělali jsme právě ty obrázky z výstavy a to je jedna z takových těch symfonických věcí, kterou bych si třeba někdy přála zadirigovat. Ovšem to obsazení je obrovský a ne každý orchestr je schopen to takhle dát dokupy.
0: A je to úžasné dílo, teda já to taky miluju. Takže Modest Petrovič Musorgský a obrázky z výstavy, konkrétně Baba Jaga, hrají vídeňští filharmonikové, které řídí Gustavo Dudamel.

0: éterem Rádia Klasik Praha nám teď právě proletěla Baba Jaga z obrázku z výstavy od Modesta Petroviče Musorgského. Poslouchali jsme nahrávku vídeňských filharmoniků, které řídil Gustavo Dudamel. Já si dnes povídám s milou, sympatickou Anou Pozidis. Aničko, film anebo knížka?
1: Já bych strašně ráda řekla, že knížka, ale film. Musím teda se přiznat, že spíš film. No.
0: Ale na tom přece není nic špatného. Neznamená automaticky, že kniha je něco víc, jakože člověk je povznešenější. Kde pak?
1: Ale ráda bych četla víc než čtu, teda to se přiznám.
0: A když už čteš, tak co to je?
1: No, já ještě jsem blázen takový, že u toho všeho studuju vysokou školu, takže když něco čtu, tak čtu jako akademický odborný texty, nemám bohužel teď čas na to si jenom otevřít třeba detektivku, i když teda, kdyby to bylo něco, co bych cokoliv si mohla vybrat, tak klidně nějakou Agátu Christy a takhle potom bych sáhla ráda.
0: A prosím tě, co studuješ?
1: Já jsem dostudovala vlastně minulý rok bakaláře na humanitních vědách, na humanitní fakultě humanitních studií, tak abych to řekla správně, na Univerzitě Karlově, a teď jsem se tam ještě přihlásila do magisterského programu na genderová studia právě kvůli mojí profesi. A teprve jsem začala, je to jako strašně zajímavý, je tam hodně historie, je tam hodně sociologie, je to takový jako všeobecný a trošku s humorem říkám takový těžší gimpl, protože tam toho je víc, to je jako najednou není to jenom jeden úplně jako konkrétní obor, třeba kdybyste měla jakoby jenom historii. A tak uvidíme, jak to zvládnu, zatím to nějak jde, jestli to půjde, tak budu ráda, ale samozřejmě, že musím mít jako na prvním místě tu práci.
0: Určitě to půjde, co ti to přináší, hlavně třeba do té dirigentské činnosti?
1: No, já jsem to vlastně začala dělat kvůli tomu, já jsem z nějakých jako důvodů nechtěla úplně tady u nás na vysokou školu jako hudební a chtěla jsem mít nějakou jako jinou, která mě dá jako nadhled jednak nad tím a taky možná takový trošičku jako odpočinek v dobrým slova smyslu od těch not, a myslím si, že dirigent, když teda promlouvá k lidem, který jsou třeba mnohem starší, mnohem zkušenější než je on sám, tak by měl být jako vzdělaný. A právě všeobecně. Tak se o to trochu snažím. Tak doufám, že mi to půjde. No.
0: Jaké tam máte předměty? To musí být zajímavé.
1: No právě

0: na něj koukáš?
1: My to máme s manželem tak, že vždycky se jako vybereme nějaký seriál a na ten jako se snažíme dokoukat až opravdu do konce a nemáme ale úplně jako jenom takhle jeden vyhraněný žánr, je to třeba právě něco detektivního, nebo to je komediální seriál, jako úplně nejradši já odpočívám u těch opravdu jako nejjednodušších komediálních seriálů, většinou amerických nějakých takových typů, co bych teďka řekla, Brooklyn Nine-Nine třeba, to je taková jako z detektivního prostředí prostě komedie, opravdu sitcom jako úplně v nejlepším slova smyslu jednoduchý a u toho vypnu a nemusím jako řešit nic, jak to mám ráda.
0: Aničko, co tě teď letos čeká zajímavého a na co se připravuješ v tvé dirigentské činnosti?
1: Já teďka úplně nejčerstvějc, jednak se mě vrací krásné inscenace tady v Praze ve Státní opeře, třeba právě ta Rusalka nebo La Traviata nebo Nápoj lásky se potom bude dělat Jeníček a Mařenka, ale nově se budu učit Tosku nebo se učím Tosku, protože v Liberci budu druhá dirigentka.
0: Výborně, tak to jsem ani nevěděla.
1: Ano, bude tam šéf hudebního nastudování a první dirigent je pan Zbyněk Miller, který je tam šéf dirigentem a já mám moc ráda práci s ním, už jsem s ním dělala na Buka, tak se těším i na tuhle tu další inspirativní práci s Puccinim a je to pro mě jako velká výzva, protože já jsem Pucciniho vždycky v úvozovkách jenom asistovala a tohle to bude vlastně moje první setkání jako aktivní s tím dirigováním jako takovým, tak mám samozřejmě velký respekt, ale snažím se postupně tomu jako přicházet na kloup.
0: Tak to bude krásné, to se moc těším a náš hovor se pomalu chýlí ke konci a my se rozloučíme s skladbou, v které jsme byli také obě aktivně účastné a je to podle mě jeden z nejsilnějších operních závěrů, jaký kdy byl vůbec napsán a jsou to dialogy karmelitek Francise Poulenca. Jak na toto dílo vzpomínáš?
1: No, strašně ráda. Právě jsem to po dlouhý době zařadila, protože to mě taky nějak tak provází tohle dílo mým životem. Jeho krásy jsem teda poznala v divadle FX Šaldy, kde jsme dělali inscenaci, kterou režírovala Linda Kepertová, nádhernou inscenaci teda pro mě a dirigoval Ondřej Olos a já jsem právě taky byla druhou dirigentkou a teďka se to bude vracet v Praze, nebo vracet, bude se dělat nová inscenace v Praze.
0: Pravdu, ano.
1: Ano, ve Státní opeře, kde teda taky na tom budu participovat a to bude režírovat Barbora Horáková a dirigovat bohužel zemřel Gabriel Felc, který to měl dirigovat původně, tak to bude přebírat náš skvělý šéf dirigent Herman Bojmer. Ale tak na to se taky moc těším, že vlastně už s takovou trošku jako větší samozřejmě zkušeností do toho půjdu a je to teda dílo, který teď jsem si ho zase po čase pouštěla a koukala na ně, je to teda neuvěřitelně hluboký.
0: Ano, je to neuvěřitelné dílo. Takže závěrečné salve Regina z opery Dialogy karmelitek Francise Poulenca. Budeme poslouchat sbor a orchestr Lyonské národní opery, který řídí Kent Nagano. Aničko, já ti moc děkuji, že jsi dneska přišla. Bylo to s tebou milé a příjemné povídání. Na rádiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu a od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Anna Pozidis a já moc děkuji Mirenko za pozvání. Bylo to úplně perfektní povídání.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge

0: Posloucháte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači stanice Klasik Praha, zdraví vás Stanislav Předota. V dalším dílu pořadu Švédský stůl bych vám rád představil hudbu Antonia Vivaldiho, kterou možná neznáte. V roce 1991 ji natočili francouzský violončelista Christophe Cohen a orchestr Academy of Ancient Music, řízený dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Nahrávka velmi vkusně kombinuje koncerty a sonáty. Koncerty přinášejí živost a barevnost většího obsazení, kontrastní sonáty jsou v tempu, zvuku i výrazu klidnější a vnášejí do nahrávky niternější prožitek. Představení tohoto alba zároveň pojmu jako procházku skladatelovým zajímavým životem. Jako krátkou introdukci si nejprve poslechneme prvou větu Allegro molto z koncertu G-dur, který v katalogu Vivaldiho děl najdeme pod číslem RV 414.

Antonio Vivaldi, celým jménem Antonio Lucio Vivaldi, se narodil 4. března 1678 v Benátkách.

matkách. Pokřtěn byl údajně okamžitě po narození porodní bábou, což se dělalo, pokud bylo narozené dítě v bezprostředním ohrožení života. Je možné, že tímto ohrožením nemusel být přímo novorozencův zdravotní stav, ale zemětřesení, které ten den postihlo město na Laguně. Antoniův otec byl holičem, ale také hudebníkem, vystupujícím pod pseudonymem Giovanni Battista Rossi. Je pravděpodobně autorem opery, která byla v Benátkách uvedena v roce 1688 a pravidelně hrával také v bazilice svatého Marka. Otec naučil Antonia základům hry na housle a prvotní ponaučení o kompozici mu poskytl otcův kolega z baziliky svatého Marka, známý skladatel Giovanni Legrenzi. Antoniova dráha ale neměla směřovat k nejistému povolání hudebníka. Vystudoval teologii a roku 1703 byl právoplatně vysvěcen na kněze. Osud však rozhodl jinak a tento osud se v jeho případě zhmotnil chorobou. Vivaldi trpěl astmatem, kvůli kterému nejprve dostal svolení nesloužit pravidelné mše a již v roce 1706 byl zcela zproštěn kněžských povinností. Bylo však potřeba se nějak živit a v tuto chvíli jistě děkoval za to, že se mu dostalo hudebního talentu. Stal se učitelem houslí v sirotčinci Pio Ospedale della Pietà v Benátkách. Nejen sirotkové, ale i děti nemajetných rodičů zde získávali vzdělání. Chlapci si osvojovali základy řemesel, dívky se učily domácím pracím. Součástí výuky byla i hudba. Sirotčinec měl dokonce i svůj sbor a orchestr. Tato tělesa pak, jako poděkování Benátské republice, která provoz sirotčince financovala, obstarávala hudbu na mších a slavnostech jak církevních, tak i civilních. Právě pro tyto příležitosti napsal Vivaldi spoustu svých děl. Pro Vivaldiho byl příjem z výuky v sirotčinci velmi důležitý, ale nemohl se na něj zcela spoléhat, protože to bylo zaměstnání domlouvané vždy jen na jeden rok dopředu a občas se stávalo, že správa sirotčince ho na další období neangažovala. Skladatel tedy pilně komponoval i pro jiné instituce a příležitosti. Komponoval opery a hudbu instrumentální i vokální, která vycházela i tiskem. Další skladbou bude sonáta A-moll, katalogové číslo RV44. Sonáta má čtyři tempově se střídající věty. Largo, allegro poco, opět largo a závěrečné allegro. Solistou je Christoph Quinn, kterého doprovází violončelistka Achate Zweistra a čembalista Christopher Hogwood.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, dnes s violončelovými koncerty a sonátami od Antonia Vivaldiho. Interpretem je violončelista Christoph Quang, kterého doprovází orchestr Academy of Ancient Music s dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Christoph Quang je francouzský hráč na violončelo a violu da gamba, rovněž se věnuje dirigování. Klasické violončelo vystudoval u Andrého Navary, hru na violu da gamba u Jordiho Savala. Je také zakládajícím členem kvarteta Mozaik a pedagogicky působí na pařížské konzervatoři a bazilejské Schole Cantorum. Jedná se o nesmírně vytříbeného hráče, jehož koncerty i nahrávky jsou velmi příznivě ceněny. V tuto chvíli se ale opět vrátíme k životnímu příběhu Antonia Vivaldiho. Velkou proslulost a doslova celoevropskou popularitu mu získaly dvě sbírky. V roce 1711 vyšlo v Amsterdamu 12 sonát pro housle a smyčcový orchestr s názvem L'estro armonico a o 3 roky později úspěch znásobil další cyklus koncertů pro housle a orchestr s titulem La stravaganza. Vivaldi byl najednou zván k pohostinským koncertům a přestože podnikal četné cesty, nezapomněl na své závazky k sirotčinci a plnil svou povinnost dodat každý měsíc 2 nové koncerty. Zároveň také pilně komponoval opery, což byl zvláště v Benátkách 18. století velmi oblíbený žánr. V době půstu, kdy se opera nesměla hrát, komponoval oratoria, na jejichž provedení participovaly i chovanky sirotčince. Vivaldiho úspěchy zavdali také důvod k závisti některých kolegů, respektive konkurentů. Například v roce 1720 byl anonymně vydán humorný pamflet Il teatro alla moda, divadlo podle módy. Později vyšlo ve známost, že autorem této knížečky je skladatel Benedetto Marcello. Pamflet Vivaldiho sice přímo nejmenuje, ale je zřejmé, že autorovi ležel v žaludku. Knížku Divadlo podle módy vám ale velmi doporučuji k přečtení, protože skrze kritiku divadelních poměrů je možno se dozvědět spoustu zajímavých informací, jak se tehdy opera provozovala. Nejprve v předmluvě spisovatel věnuje knihu jejímu autorovi a pak podrobně radí básníkům, skladatelům, pěvcům, ředitelům, hudebníkům, tanečníkům, malířům dekorací, krejčím, statistům, nápovědám, opisovačům not, medvědům a matkám zpěvaček, jakže se má dělat operní divadlo. Je to velmi zábavné čtení. Povídání o skladatelově života běhu teď opět přerušíme hudbou. Poslechneme si violončelový koncert C-moll, katalogové číslo RV402. Má 3 věty, Allegro, Adagio a Allegro. Hrají violončelista Christoph Quang, doprovází Academy of Ancient Music, diriguje Christopher Hogwood.

Největší proslulost Vivaldi mu přinesl cyklus koncertů s názvem Le Quattro Stagioni, čtyři roční doby, který zvukomalebně zhudebňuje jeho vlastní básně a stal se v podstatě úplně prvním striktně programním instrumentálním dílem. Toto dodnes celosvětově proslulé dílo bylo vydáno v Amsterdamu v roce 1725 a je věnováno Vivaldiho patronu a podporovateli, českému hraběti Václavu Humbertovi z Morcinu. Na vrcholu své kariéry dostával Vivaldi objednávky ze šlechtických a královských dvorů celé Evropy. Psal hudbu ke svatbě francouzského krále Ludvíka 15. Koncerty si u něj objednával císař svaté říše římské, Karel VI. Habsburský a tak dále. Jeho hudba ovlivnila a inspirovala i další skladatele, třeba i Johanna Sebastiana Bacha, který řadu Vivaldiho houslových koncertů upravil pro klávesové nástroje. Vivaldiho hudba byla velmi populární i v Čechách. Zasloužil se o to zpěvák a impresario Antonio Dencio, který provozoval operní společnost v Praze. Ve 20. a 30. letech 18. století uvedl 6 Vivaldiho oper, 2 z toho byly napsány přímo pro Prahu. V roce 1731 pobýval Vivaldi delší dobu v Praze a díky tomu se v našich archivech dochovala řada opisů jeho děl. Jako další skladba z představovaného alba zazní sonáta G-moll číslo RV42. Preludium je v pomalém tempu largo, druhá věta v poněkud hybnějším andante. Třetí a čtvrtá věta jsou taneční, obě v trojdobém taktu, ale ve zcela odlišných tempech. Nejprve to je velmi pomalá sarabanda a na závěr velmi svižný tanec jig. Hraje Christoph Cohen, doprovází opět na violončelo Achate Zweistra a na varhany Christopher Hogwood.

Při naší procházce Vivaldiho životem jsme poslouchali jeho sonátu G-moll. Hráli Christoph Quen, Achejt Zweistra a Christopher Hogwood. I tak oblíbeného a proslulého autora, jakým Vivaldi byl, však dostihlo rčení Všechna sláva, polní tráva. Vkus publika se změnil, jeho hudba začala být považována za nemoderní, nastoupili noví, mladší autoři. Útočiště a jistotu se vydal hledat u svého příznivce ve Vídni, u císaře Karla VI., který ho jmenoval dvorním skladatelem. Krátce po Vivaldiho příjezdu ale císař na neštěstí zemřel, takže skladatel zůstal opět bez mecenáše. Karel VI. Zemřel na podzim 1740, Vivaldi ho následoval po pouhém 3/4 roce. Zemřel v noci ze 27. na 28. července 1741, pohřben byl na nemocničním hřbitově nedaleko Karlskirche, kostela svatého Karla Boromejského ve Vídni. V době jeho smrti byla jeho hudba již považována za překonanou a na téměř 200 let zcela zmizela z hudebního povědomí. Teprve zájem o hudbu starších epoch ve 20. století ji znovu vynesl na světlo z temných koutů archivů a opět docenil její nápaditost a krásu. Seznam Vivaldiho děl dosahuje téměř 800 položek, z toho více než 500 instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, téměř 50 oper, 60 mší a oratorií, 50 kantát a tak dále. Na závěr pořadu jsem vybral koncert D-moll s číslem RV406. Koncert je třívětý. Allegro, adagio, allegro. Hraje violončelista Christoph Quen, doprovází orchestr Academy of Ancient Music, řízený Christopherem Hogwoodem.

0: V dnešním pořadu Švédský stůl jsme poslouchali CD s violončelovými koncerty a sonátami Antonia Vivaldiho, které v roce 1991 natočil violončelista Christoph Quen společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota se loučí a zároveň těší na další setkání.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Dnes budu úvodem velmi osobní. Chci vás totiž pozvat do neobvyklého muzea, vlastně spíš památníku a ve skutečnosti velmi pulzujícího prostředí. A k tomu vede cesta přes vzpomínku, která se do mě vepsala jednou provždy. 12 let jsem rok co rok jezdil na rozhraní jara a léta do Ostravy. Uvádět koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, dříve známého jako Janáčkův máj. Měl jsem tak možnost představit divákům například pěvkyni Pretty Yende nebo jejího kolegu Lawrence Brownleeho a řadu instrumentalistů či dirigentů. Přesto mi nejvíc utkylo v paměti setkání s vynikajícím skladatelem, které se navíc neodehrálo na pódiu, ale následně v hotelu, který jsme sdíleli. Na mysli mám muže jménem Krzysztof Penderecki. Tento čelný představitel soudobé polské hudby přijal roku 2018 pozvání na zmíněný festival. Zavázal se osobně zúčastnit slavnostního večera, který mu byl zasvěcen, a chopit se během něj taktovky. Potěšilo ho, když zazněla jedna z jeho novějších skladeb, Čakona, určená pro housle a violu, které se virtuózně zmocnili Ivan Ženatý a Kristýna Fialová. Měl jsem tu čest jej před orchestr pozvat a krátce s ním pohovořit. To podstatné se ovšem odehrálo až po koncertě. A vlastně na tom měl zásluhu můj pes, který se mnou všude cestuje. Vyšli jsme na hotelovou chodbu a po několika metrech narazili na maestra Pendereckého s jeho chotí. Oba se začali se psíkem mazlit a dali jsme se díky tomu do řeči spontánněji, než by se dalo očekávat. Řeč se brzy stočila z hudby na arboretum, které Krzysztof Penderecki založil v okolí Evropského hudebního centra, již vzniklo v Polsku na jeho počest. Samozřejmě, že ho těší tato instituce, řekl, která je zároveň jeho odkazem a tedy tak trochu i muzeem, byť neobvyklého ražení. Vycítil jsem však, že ještě víc je maestro ztotožněn se zahradnickým dílem, které v dotyčném místě vytvořil. Když o něm hovořil, přímo z něj vyzařoval klid, jaký mu mnohdy nebyl v duši dopřán při komponování, které reagovalo na trpké události naší doby. Zde, uprostřed zeleně a ticha, vznikla protiváha skladatelovi hudební tvorby. A tak vás tedy zvu do polských Luslavic, kde se jak Pendereckého centrum, tak toto arboretum nachází. Obojí nabízí jedinečný zážitek. Zmiňoval jsem Pendereckého Čakonu pro housle a violu. Právě tu nám teď na úvod našeho pořadu zahrají Maria Machovská a Artur Rozmyslovič.

Penderecký se sice narodil v polském městečku Debnice, ale po rodičích mu tělem pulzovala směs ukrajinské, arménské a německé krve. Zprvu to neměl v hudebním světě snadné. Jeho skladby byly počátkem jeho kariéry značně avantgardní a navíc se odmítl přátelit s tehdejším polským režimem. Až velké úspěchy ve světě mu vydláždili cestu k výsostnému postavení, kterému ale zároveň bralo soustředění na práci. Počátkem 70. let minulého století se proto Křištof Penderecký rozhodl hledat klid, tak říkajíc, stranou od hlučícího davu. Poohlížel se po opuštěných hradech či zámcích, ale nakonec se mu z několika příčin zalíbilo opuštěné šlechtické sídlo v Luslavicích, obklopené 15-hektarovým pozemkem. Cítil se tu dobře už proto, že zhruba 70 kilometrů odtud, severovýchodním směrem, se 23. listopadu 1933 narodil. Zároveň ho ale stejná dojezdová vzdálenost dělila západním směrem od Krakova, kde působil jako pedagog a později i rektor zdejší hudební akademie. Nejvíc mu ale lahodila minulost Luslavic jako jednoho z center někdejších polských bratří náboženského a církevního sdružení, které právě sem soustředilo svoji intelektuální základnu. Nikoli náhodou nechal Penderecký v arboretu vysochat bystu italského reformátora Fausta Socciniho, jehož učením z přelomu 16. a 17. století se polští bratři vydatně inspirovali. V zanedbaném areálu, kterému vévodila opuštěná usedlost, postupoval Penderecký s chotí Elžbětou po krocích. Dům nechali zrekonstruovat a sami se zaměřili na vznik arboreta. Jednak se v něm zrcadlila jejich láska k přírodě, kterou přetavili do jedinečné sbírky stromů 1500 různých druhů kultivarů, dovezených z celého světa. Ale zároveň tím Penderecký hodlal vybudovat svůj odkaz, který měl skrze přírodní krásy přivádět návštěvníky k jeho hudbě. Nikoli náhodou se začalo arboretu přezdívat Pendereckého 9. symfonie, kterou jakoby připojil ke svým předchozím 8 vtěleným do partitur. Ta 9. se za to vznáší v prostoru. Jenomže na to, aby zde v Luslavicích našel klidný domov, byl tento proslulý polský skladatel, který má kromě symfonií na kontě 4 opery a řadu instrumentálních koncertů či sborových skladeb, až příliš velkou a mezinárodně uznávanou osobností. A tak do jeho hájemství, kde prý tak rád poslouchal tvorbu velikána jménem Johann Sebastian Bach, přivál počátek 21. století novou myšlenku. Nový projekt. Dopřejme si i my teď ukázku z díla zmiňovaného barokního mistra, soubor Musika Antika Köln pod taktovkou Reinharda Goebla, zahraje první větu Allegro z Braniborského koncertu číslo 5 D-dur.

Na kalendáři byl 1. říjen 2005, když bylo péčí polského ministerstva kultury a privátní instituce nazvané Akademie Krzysztofa Pendereckého založeno v Luslavicích Evropské hudební centrum. O 4 roky později byla podepsána dohoda o společném financování, do něhož vstoupila též Evropská unie. A 21. května 2013, bezmála 8 let po zrodu původní myšlenky, se zdejší Evropské centrum dočkalo otevření. Budova je to sice tvarem moderní, rozuměj betonová a strohá, takže se, alespoň podle mého názoru, hodí do prostředí plného zeleně jako pěst na oko. Účelně vymyšlená však byla na výbornou. Centrem je velký koncertní sál pro 650 diváků, když k nalezení je zde i malý komorní sál. Dále pak výukové prostory, zkušebny, konferenční místnost a instrumentální dílny. Svůj domov zde na základě vzájemné smlouvy nově našel pro zkoušky a nácviky svých skladeb i polský rozhlasový sbor. Každodenní praxí se tak naplňuje přání Krzysztofa Pendereckého, aby se zde mladí, talentovaní hudebníci mohli školit a setkávat se se svými mentory a idoly. Že se vše odehrává beze spěchu, stranou velkoměstského hemžení uprostřed bukolického venkova, pomáhá vzniku vstřícné atmosféry. A nová doba plná technických vynálezů přinesla ještě další novinku. Na adrese Garden Pendereckého vzniklo virtuální arboretum, precizně kopírující skutečný vzhled zdejšího království stromů, aby se každý, kdo nemá možnost se vydat do jihovýchodní části Polska, mohl alespoň virtuálně touto zahradou projít a nechat se oslovit jejím vyzařováním, které bylo pro skladatele stejně důležité jako jeho tvorba. Tak kromě jiného obnáší také hudbu pro film. Penderecký se stal coby dvojnásobný držitel ceny Prix Italia a 4násobný vítěz Grammy, vyhledávaným partnerem špičkových filmových režisérů. Kdo viděl film Stanleyho Kubricka Osvícení anebo Katyň od Andřeje Vajdy, tomu možná zní dodnes v uších naléhavé úryvky skladatelovy hudby, které vyzněních těchto děl umocnili. Samozřejmě, že těžiště Pendereckého tvorby spočívá v takových dílech, jako byla kompozice Na počest obětí Hirošimy či sborové skladby Pašije svatého Lukáše a Polské rekviem. Od lásky k půltónům se pozvolna přesouval k tradičněji pojatému komponování, aniž by ovšem na svoje avantgardní počátky zanevřel. Kritikům této své kompoziční proměny trpělivě vysvětloval, že se od mladických výbojů vydal cestou zralého sklínění. A že k tomu přispěl i jeho dobrovolný a dlouholetý azyl uprostřed vlastního arboreta v Luslavicích. Poslechněme si tedy teď zmiňované dílo věnované obětem Hirošimy, které zahraje Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu pod taktovkou samotného autora.

Když jsem si v pohodlných křeslech ostravské hotelové haly povídal roku 2018 s Křištofem Pendereckým o jeho hudbě a jeho arboretu Dlouho do noci, nikdo z nás, snad kromě jeho ženy, netušil, že mu zbývají už jen necelé 2 roky života. Zemřel v Krakově 29. března 2020 a kdo ví, zda jeho dlouhodobému onemocnění, které před světem statečně skrýval, nepomohl při cestě na onen svět COVID, který se tehdy rychle šířil i v Polsku. Zatímco jiným skladatelům bylo muzeum vytvořeno až po jejich smrti, někdy i s vydatným zpožděním, Penderecky se, ať už vědomně či nevědomně, postaral o svůj památník ještě za svého života. A v Luslavicích vytvořil areál, ve kterém je jeho odkaz denně připomínán aktivně. Dnešní pořad uzavřeme částí Stabat Mater z pendereckého paší svatého Lukáše. Účinkovat budou členové Warschauer National Philharmonie.

Slavná auditoria. Posloucháte Klasik Praha.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Jsme Klasik Praha.
5: Hudba v miléniu.
4: O klasice v 21. století.
6: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Bez hudebních ukázek najdete tento pořad jako obvykle také v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Jsem rád, že dnes je s námi ve studiu vynikající především, ale nejen koncertní pěvkyně, která patří k výrazným a pozoruhodným pěveckým osobnostem naší scény, vyniká nejen sametovým hlasem s krásnou barvou, který už za chvíli uslyšíte i na mikrofon, až dočtu tento úvod, ale také svým moderním, otevřeným a kosmopolitním přístupem ke světu takzvané klasické hudby. No a je samozřejmě vyhledávanou interpretkou písní, teď je v březnu, ji můžete slyšet naživo při několika příležitostech. 4. a 5. března ve Smetanově síni obecního domu zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech spolu se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem. Moc vítám ve studiu Rádia Klasik Praha opět po několika letech Belu Adamovou. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Já jsem se rozhodl, že nejdřív se zeptám na věci, které zajímají mě, pak až se budu ptát na to, co zajímá posluchače, tak snad to nikoho neodradí. Já bych se nejdřív chtěl zeptat takhle na záznam, jak vy si vlastně přejete být v češtině skloňována, protože mě to vrtá už hrozně dlouho hlavou, protože vy jste s krátkým A, že jo, Adamova.
7: Jo.
6: A všichni vás skloňují, jako byste byla s dlouhým normálně s tou koncovkou ová českou.
7: Ano.
6: Ale kdyby to bylo ruské příjmení Adamova od jména Adamov, tak tím pádem by se to mělo do češtiny podle pravidel českého pravopisu, jak jsem se díval, přechylovat Adamovová, což asi nechcete.
7: No, jenomže já nejsem ruská.
6: Já vím.
7: Ale taky to příjmení není opravdové, to je pseudonym.
6: Jasně.
7: Takže já tam nemám to dlouhý A jenom protože pracuji i mezinárodně, takže jsem prostě chtěla, aby se to psalo co nejlépe všem, všude možně.
6: Dobře.
7: Takže v češtině preferuji Adamová a je to všechno správně.
6: Dobře, tak děkuji za vysvětlení. Až to bude třeba nějaký korektor řešit v publikaci významné pěvkyně 21. století, tak aby věděl, jak je to správně.
7: Ale třeba tady jako v ruštině, když to říkám, no, tak to je Adamova.
6: Ano.
7: A já prostě si myslím, že obě verze jsou správně.
6: Dobře, dobře. Tak pardon, já jsem jenom chtěl v tom mít jasno. No a ten hlasový obor, vy jste tedy říkala v nějakém rozhovoru, že jste hlubší lirický mezzosoprán, ale někde občas člověk vidí i pojem altistka. Jak to teda je? Alt je taková škatulka, kterou v opeře člověk moc nevidí. To se většinou používá spíš v barokní hudbě nebo ve sborech, ale v opeře člověk alt skoro nepotká.
7: No v opeře, když už, tak už je to kontralto. A já jsem v nějaký moment říká o sobě, že jsem kontralt, nebo kontralto, v češtině se tomu říká alt, ale to bylo takový kratší rozmezí času, kdy jsem ještě zkoušel různé věci technicky a tak, ale určitě jsem mezzosoprán.
6: Dobře, dobře. No to samozřejmě souvisí tato kategorie i s výběrem repertoáru. Vy jste někde říkala, že mezi ty vaše operní role vysněné patří třeba i Carmen, tu už jsem viděl, že připravujete. Už je to pro nějakou konkrétní příležitost, nebo jenom tak si to zatím zkoušíte?
7: Zkouším. No a už dlouho vlastně.
6: Taky jste říkala, že byste chtěla představit nějaký svůj osobitý pohled na tu postavu, tak jak vy vlastně vnímáte Carmen?
7: Tyjo. Já to moc taky, ale moc nechci o tom mluvit ani prozrazovat. Mně spíš jako přijde, že si myslím, že osobnost, která se takto chová, takto riskantně, asi bude něčím zraněná a velmi zraněná. Mm-hmm. A já bych strašně ráda jako si pohrála s tím.
6: Tak to bude určitě souviset i s představou potom režiséra nebo režisérky.
7: Samozřejmě, ano.
6: Konkrétní inscenace, až to přijde. Taky jsem viděl, že jste zmiňovala Judith v Bartókovi v Modrovousově hradu, že to je taky role. A mě okamžitě napadlo, že to mám vlastně zafixované jako sopránovou roli v hlavě a říkal jsem si, proč. A tam je vysoké C vlastně, že jo, v Judith. To máte?
7: Mám.
6: Jo, fakt.
7: Mám.
6: To je husté.
7: A tak já jsem, ale každá mezzosopranistka měla být vysoké C, takhle nemám ho ještě jakože držené.
6: Jo, jo, jo.
7: Ale určitě tam je a tak Judith by nebylo něco, co bych dělala v příštích 5, ani možná 10 letech, uvidíme. Mm-hmm. A je to takový scéna právě, že se říká, já jsem říkala, že moc doufám, že se někdo do toho dopracuju. Ale třeba nedávno jsem slyšela rozhovor s Magdalenou Koženou, která bude brzo zpívat svou první Judith. Existuje skvělá nahrávka Brigitte Fassbender, která zpívá Judith. To taky to vysoké C, víte, ono nemusí být krásné.
6: Jo, jasně. To je tam ten moment překvapení, že jo, když se otevřou ty páté dveře zrovna.
7: Takže to je taky rozdíl mezi tím, jako hodně mezzosopránových rolí jako mívá, buď to jako extra C vypsaný v nějakých koloraturách, což taky tak jako jde, ale jsou dramatické mezzosopránové role, které mají vysoké C. Existuje nahrávka Anne Sophie von Otter. Spousta mezzosopranistek zpívá.
6: Myslím, že i Krista Ludwig a tak dále.
7: Je to možné, ano.
6: No já jsem si právě říkal, že třeba neznám moc basbaritonistů, kteří by měli vysoké C, že jo, asi jako když to
7: srovnám.
6: Tak
7: to není to
6: jako,
7: samé.
6: No, jako je to takový ekvivalent, že jo, jako o oktávu níž, ale...
7: Ale není úplně, takže ne? Stejně musí umět zpívat výš než mužské ekvivalenty.
6: Jo, jo. Dobrá, tak to mě jenom tak jako zajímalo. No a samozřejmě se dostaneme už brzy k písním, k Mahlerovi, ale vy jste říkala, Judith, to byste nespívala v nejbližších letech. Tak jak vy to máte tady s tím čekáním na role? Protože já to často slýchám od pěvců, že říkají, ještě na to nejsem zralý nebo zralá, pak jim je 40, pak si říkají tak v 60 a pak si to nezaspívají nikdy. Tak jak to vidíte vy tady to čekání na Godota repertoárového?
7: Já si myslím, že prostě zaprvé všichni zkoušíme a čekáme na příležitosti, až nějaké přijdou z jedné strany a potom zkoušíme, jestli můžeme nebo ne, když nám přijde třeba nějaká nabídka. A jsou věci prostě, o kterých sníme a jsou věci, o kterých sním, ale nevím, jestli jako jedu někde dokážu zpívat, ale je to sen a pracuju k němu a zkouším to, tak možná to půjde za 5 let a možná to půjde za 15 a možná to nepůjde nikdy a to taky musí být OK.
6: Rozumím.
7: Hudby je dost, kterou můžu zpívat i teď.
6: Například Mahlerovy písně, pojďme si pustit první hudební ukázku, což bude tedy píseň z cyklu písně Potulného tovaryše, nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeitmach. Nahrávka byla pořízena v Betlémské kapli v loňském roce 2025. Hraje Socher pod taktovkou německého dirigenta Gregora Mayerhofera a mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu je mezzosopranistka Bela Adamová, která tedy zaspívá solový part.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu. Dnes ve studiu Rádia Klasik Praha je s námi mezzosopranistka Bela Adamová. V jejímž podání jsme teď vyslechli jednu z Mahlerových písní Potulného tovaryše. Píseň nazvaná Wenn mein Schatz Hochzeit macht. Nahrávka spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Gregorem Mayrhofrem. Mahlerovy písně, jak jsem už zmiňoval, tedy budete zpívat i v březnu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a dirigentem Tomášem Netopilem ve Smetanově síni. Bude to slavný cyklus Kindertotenlieder, tedy písně o mrtvých dětech. Čím vás vlastně oslovuje právě Mahler, protože o vás známo, že to je samozřejmě váš jaksi srdeční autor, tak čím je vám Mahlerův hudební jazyk blízký?
1: To je tolik. Za prvé, já mám strašně rád obecně tu hudbu z toho přelomu toho století 19. až 20. A strašně mě to baví, že okay, je to vlastně samozřejmě pořád ještě romantická hudba a vlastně skoro nepoužívá žádné prvky a tonality a tak, ale slyšíme tam tu dávku ironie, není to, já nemám ráda, když se Mahler třeba interpretuje příliš sentimentálně a pateticky, mám ráda právě, když v tom slyšíme ty edges, jak se řekne, nějaký ty hrany. Mm-hmm. A hlavně je to pro mě skladatel, který psal nesmírně upřímně, on mě prostě dokáže dovést do slz. Ale ne protože se hraje s mýma city, ale protože něco řekne opravdu něco hlubokého tím, co napsal. Taky používal skvělé texty, často třeba od Rückerta, který napsal texty na Kindertotenlieder, písně o mrtvých dětech, ale i Rückertovy písně. A já jsem asi první symfonie, co jsem kdy slyšela naživo, byla jeho 7. tady v Praze, na Dvořákově Praze, když mi bylo asi 16 let. A měla jsem skvělý učitel hudby tehdy ve škole, který nás k tomu strašně dobře připravil. Tak bude to taky tím. Zbožňuji jeho, jak používá barvy. Prostě je to překvapující, ta hudba taky.
0: Je to v něčem vlastně trošku takové myšlení 21. století, takové postmoderní, ty jeho koláže a ta ironie a to, ano. Jak s tímhle tím pracuje, že jo? Zároveň je to romantická hudba, takže určitě. Pro posluchače příjemná, tak je to zvláštní. A myslím, že teď je velký takový boom Mahlera, že i orchestry neustále pořád hrají Mahlera.
1: Pořád, ano.
0: Všech různých zahajovacích koncertech a všech možných příležitostech. I třeba v prostoru, kde je to trochu malé na Mahlera, ale taky se to stává. Já jsem třeba teda slyšel symfonii tisíců ve Smetanově síni a to už mě přišlo, že se tam jako opravdu nevejde.
1: Ale... S Fokem nebo s Českou?
0: To bylo s Fokem, no. To bylo s
1: tam
0: Fokem.
1: Jsem u toho taky byla.
0: No to je vlastně pravda. No,
1: ale jo, tam to bylo náročné.
0: No.
1: My jsme neměli kam dát, vlastně dětský sbor jsme to úplně nevyřešili. Že?
0: Já vím, já jsem se bál, že spadne pan dirigent.
1: My jsme se taky báli trošičku. Ale zvládlo to skvěle.
0: No, vy tedy budete zpívat písně o mrtvých dětech, to je samozřejmě velice závažné téma, jak se vám s tak těžkým tématem pracuje, protože vím, že vy jste známa svým hlubokým interpretačním prožitkem, tak to musí být docela intenzivní si takový cyklus prožít do hloubky.
1: Já si to nemůžu úplně dovolit vlastně, když to zpívám, protože pokaždé, když jsem na zkoušce nějaké, nebo když to zkouším sama, si ještě hlouběji uvědomím, co říkám, tak se skoro rozbrečím. A je strašně těžké se držet taky na uzdě. No, to pro mě generálně, ale hlavně, když jsou to takovéhle opravdu hluboké věci. A no, je to velká výzva, musím říct. Hlavně protože u nás v rodině byly nějaká úmrtí dětí. Ještě než jsem se narodila já, ale vlastně o tom slýchám potom od těch bývalých nebo od jejich rodičů, takže já jsem viděla, jak to ty rodiče prožívali tu smrt toho svého dítěte u nás v rodině. A i když jako už je třeba 30 let potom, pokaždé, když se o tom trošku i bavíme, tak oni se to o tom taky nedokáží bavit. No, takže tohle téma je mi z téhle stránky taky velmi blízké, ale taky si myslím, že teď žijeme ve světě, kdy je kolem nás spoustu válek, spoustu lidí trpí, spoustu rodičů ztrácí své děti. A takže si bohužel myslím, že je to velmi nadčasové, nebo ne nadčasové, jak se řekne, relevantní i dnes.
0: Máte z toho spíš tedy nějaké, řekněme, pocity katarze, než deprese z toho cyklu, třeba když to potom dospíváte?
1: To, jak je to napsané, ano. Protože vlastně Mahler ten cyklus nezakončí nějakou beznadějí.
0: Tam vlastně ta pointa, jestli si to pamatuju správně, je, že vlastně láska je silnější než smrt nebo něco v tom
1: smyslu.
0: Ano,
1: a že se uvidíme v tom dalším světě, v tom dalším životě, že budeme zase spolu.
0: Co Alma Mahlerová, její písně jste taky zpívala, autorka tedy 17 písní, které všechny napsala před Gustavem Mahlerem. Já jsem někde četl nedávno na internetu, to mě pobavilo, označení Yoko Ono klasické hudby. Ale...
1: to je skvělý, pardon, to je hodně vtipný.
0: Nicméně, jak tedy pohlížíte na její tvorbu, taky je vám blízká?
1: Já jsem do toho byla nějak hozená, protože zpívám hodně Gustava Mahlera, tak mě najednou začali zvát lidi automaticky i na Almu Mahler. A poprvé jsem její písně zpívala, když jsem byla v Tanglewoodu jako akademistka před 2 lety. A já jsem byla taková, protože když jsem četla a to biografie o Gustavově, tak ona jako v tom nevychází úplně příjemně. A já jsem byla spíš vůči velmi kritická a možná ne úplně férově. Možná to byla moje vnitřní sexismus taky nějaký se v tom prokázal, ale poslední, tuto sezonu nebo loni jsem zpívala dvakrát s orchestrem její písně a zpívala jsem jich už 9 celkem z těch 17 a musím říct, že na to, jak byla mladá, jsou ty písně opravdu výborné. A i když ona je sama neorchestrovala, to jsou aranže jiných skladatelů, tak vlastně ty písně, jak jsou napsané, jsou velmi blízké textům, které se vybírala. Vybírala si dobré texty, jsou velmi atmosférické, nejsou stejné jako Gustavovy písně. A hodně z nich napsala během času, když studovala s Semlinským. Takže vlastně nebyly ani natolik ovlivněny Gustavem samotným.
0: Já právě o tom uvažuji, že ta píseň vlastně je taková hrozně vhodná vstupní brána do světa klasické hudby pro člověka, který třeba ji běžně neposlouchá, protože i populární hudba jsou písně vlastně, takže ten formát je pořád stejný, takže vlastně je docela jednoduché skrz ty písně podle mě do toho proniknout.
1: Já bych to taky řekla a já to taky takto vidím, ale myslím si, že publikum s námi často nesouhlasí, protože často publikum klasické hudby má předsevzetí proti jako prvnímu zpěvu. Jako to slýchávám strašně často. A často lidi, co chodí na operu třeba, potom nechodí na koncerty a potom neuslyší ty písně. Takže ta intersection, jak se říká česky.
0: Křižovatka.
1: Ta křižovatka tam prostě moc jako úplně nefunguje.
0: A taky, průsečík takhle, ano.
1: Děkuji. No a taky už moc jako není mladší, kde se zvykla číst básně, interpretovat je a tak. Takže já se taky myslím, že je to vlastně tím, že máme to slovo a jsme víc zvyklí na to číst, než poslouchat klasickou hudbu, že by to mělo být jako skvělý způsob, jak proniknout do klasické hudby. Já doufám, že tomu ještě může nějak pomoct v budoucnu, ale zatím mi to přijde složité pro některé lidi.
0: Tak pokud jste se zatím pro uměleckou píseň nenadchli, tak se můžete nadchnout třeba 4. a 5. března ve Smetanově síni. Bude to tedy koncert s Tomášem Netopilem a pražskými symfoniky, kde byla Adamová, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívá Mahlerovy písně o mrtvých dětech. A s Tomášem Netopilem mimochodem to samozřejmě není vaše první spolupráce. Vy jste se tedy setkali na Kroměřížské hudební akademii, jestli to říkám správně, a už jste vystupovali třeba i v rámci souboru Collegium Coloredo, který je spojen s Kroměřížskou hudební akademií a s Kroměřížským archivem. To bude taky v této sezóně nějaké vystoupení s Collegium Coloredo, nebo tam vy nebudete?
1: Ne,
0: figurovat?
1: Ne, to už tam už ne.
0: Jo, takže...
1: Já jsem s nima zpívala dvakrát, jakože dva projekty. Jednou to bylo v roce 21, myslím. A teď potom loni v 25. roce jsme taky měli tak 4 koncerty spolu.
0: Já jsem se právě díval, že oni budou mít taky v rámci komorní řady Foku teda letos vystoupení, ale to tedy nebude s vámi. No, každopádně skrz tu starou hudbu udělám oslý můstek k další nahrávce, což bude právě barokní hudba, část z Handlova oratoria Mesiáš, árie Behold a Virgin Shall Conceive, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion, kterou nám zaspívá Bela Adamová za doprovodu Litevského komorního orchestru.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla arie z Händlova Mesiáše, kterou nám Bela Adamová, jež je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu, zaspívala za doprovodu Litevského komorního orchestru. Blíží se jaro, logicky tedy i Velikonoce. Mesiáše nemáte žádného letos?
1: Bohužel, ale kdo ví, možná přijde záskok nějaký.
0: Rozumím. No a když jsem vás teď slyšel s Litevským komorním orchestrem v březnu, zase taky vystoupíte s antwerpskými symfoniky a máte tedy i různá zahraniční vystoupení, tak si vlastně říkám, jestli se tady už v té Praze necítíte stísněně trošku s tím vaším světoběžnictvím bytostným. Máte třeba pocit, že to tady, abych nebyl tady příliš pesimistický, ale že tady ta zdejší kulturní scéna má perspektivu?
1: Určitě jsme na tom. Si myslím, že jsme na tom docela dobře vlastně.
0: Jo.
1: A jsem strašně ráda, že jsem tady. A jsem taky moc ráda, že si zajedu někam ven a můžu, jak se řekne, nasáknout? Můžu nasát nějakou inspiraci tam a nějaké nové zážitky a nové lidi a nové ansámbly, ale my máme v Praze, kolik máme orchestrů v Praze? 4? Je jich hodně. A to není normální. My tady máme velmi, velmi, velmi živý, velmi bohatý kulturní život. Máme tady překrásné festivaly, jako je Dvořákova Praha a Pražské jaro. Pokud budu jmenovat velké festivaly, pak máme menší festivaly, jako je Music is Věčná naděje. Teďko na někoho určitě zapomenu, moc se omlouvám, ale máme tady spoustu lidí, kterým strašně záleží na kultuře a dělají všechno pro to, aby mohla dál žít a dál žít bohatým způsobem. A i když na to možná třeba nemají tolik financí, jako mají v zahraničí. A musím vzdát velké díky každému organizátorovi, každému pořadatelovi, který do toho jde a drží naši kulturní život takhle naživo.
0: Tak uvidíme, co nám přinese teď několik dalších let, co se týče tady české kultury. A ještě jsem vám chtěl říct vlastně, že bych vás strašně rád někdy slyšel zpívat ten jazz, protože si myslím, že to by bylo skvělé. Vy jste to někde říkala, že jste se původně chtěla věnovat právě tomuto žánru, tak snad na to někdy v brzku dojde.
1: V příštím roce na to dojde, ale nesmím ještě nic prozradit. Ale na to se strašně moc těším. Oslovil mě jeden pořadatel a je to vlastně vysněný program, si můžu postavit.
0: No na to se moc těším. A umíte takhle snadno přepínat hlasově mezi klasikou a mezi tím, řekněme, civilním zpěvem na ten mikrofon, protože to ne každému úplně jde?
1: Ano, jde mi to, protože mi na tom vždycky záleželo, ale taky i když jsem studovala celou dobu klasickou hru, tak já mám vystudovanou i improvizaci. A v improvizaci často tento styl zpěvu taky používám, což můžete uslyšet v Ostravě.
0: Ano, ano, k tomu se brzy dostaneme.
1: Ne, já se k tomu dostávám teď, protože vlastně já jsem tento víkend byla v Německu a zkoušeli jsme s mým klavíristem zase náš program, kde právě občas improvizujeme mezi klasickými písněmi a tam jsem se zase před pár dny přesvědčila o tom, že fakt mi jde občas zaspívat trošku něco jazzový a hned z toho přepnout do Mahlera třeba.
0: Tak to bude v pondělí 16. března v Ostravě v rámci sezony Janáčkovy filharmonie. Bude to v kině Vesmír, ve kterém tedy teď Janáčkova filharmonie provizorně sídlí, takže do Vesmíru si můžete zajít na tento program, což budou vlastně písně z toho alba There is Home, ano, které jste natočili s klavíristou Michaelem Gessem, které vyšlo v roce 2023. No a z něj si teď poslechneme improvizaci na báseň What the Angels Left od americké básnířky Mary Howe.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnes s námi ve studiu je mezzosopranistka Bela Adamová, která vystoupí v Ostravě v pondělí 16. března s programem There is Home s klavíristou Michaelem Gessem. Budou to tedy písně z jejich stejnojmenného alba, ze kterého jsme teď slyšeli improvizaci na báseň What the Angels Left od básnířky Mary Howe. To mě vlastně zajímá, vy už jste říkala před chvílí, že dnes už třeba taky tolik mladí lidé nečtou poezii, tak mě zajímá, jak vy to máte s poezií. Předpokládám, že si asi vybíráte sama ty básně, na které improvizujete, tak co třeba tak čtete?
1: Poslední dobou méně, bohužel, protože mám takové období a už se z toho začínám uvědomovat, že víc interpretuju, než tvořím a něco s tím musím dělat, ale já jsem, když jsem byla ve škole, když jsem dělala maturitu, tak jsem strašně chtěla rozumět těm básním a četla jsem je a líbilo se mi to, ale vůbec jsem to nechápala. Ale strašně jsem se vždycky snažila a nešlo mi to. A vlastně skrze píseň a skrze klasickou hudbu jsem si našla cestu opravdu k tomu rozumět poezii lépe, protože s ní strávím fakt jako každý den. A to štěstí je, že když interpretujete dobré písně jako od Schuberta nebo třeba od Debussyho, od Ravela, Málera už zmíněného, Mozartského, Čajkovského, tak máte fakt jako přístup k té nejlepší literatuře. A tím jsem se našla tu svou cestu já. Ale třeba ty písně, když vybíráme písně na improvizace, tak jsem v nějaký moment začala chodit třeba na website jako poets.org a vybrala jsem si třeba téma a randomly jsem se koukala na nějaký básně, nebo jsem byla přihlášena k newsletteru od té stránky a každý den mi chodil do inboxu nějaká báseň. Buď to soudoba americká, nebo trošku starší. A buď to mi do inboxu přišla tahle báseň, jedna báseň od Mary Howe, nebo jsem si ji našla na websiteu. A pak jsem si koupila více do jejich knih a její tvorba mě opravdu oslovila tím, že ona může z úplně banálních témat se skupit slova takovým způsobem, že vás nějakým způsobem možná podobně jako Mahler. Není to sentimentální, ale dostane vás to. Jsou totální upřímnosti a otevřenosti.
0: To je pro tu americkou poezii vůbec typické, že jo? Emily Dickinson, Robert Frost a další, že to je vlastně hrozně jednoduché, ale přitom to má strašnou sílu. No. Takže poezie už si nachází i takové moderní cesty, jak se dostávat ke čtenářům jako inboxy. To je pěkné. No a ve kterých jazycích takhle jste schopná třeba improvizovat? No, jako samozřejmě v angličtině, ale třeba kdybyste měla německou báseň nebo v nějakém jiném jazyce. Šlo by vám to podobně?
1: Určitě dělám to pořád. Německy, francouzsky, anglicky, rusky, česky. To jsou ty jazyky, kterými mluvím, no tak asi.
0: No, protože to člověk musí ten jazyk ovládat dobře, aby tam i přízvuky, že jo, zpíval správně a tak.
1: Ano, ale taky, kdyby se mi velmi líbila nějaká báseň, tak se dokážu naučit jí vyslovit správně, ale nebude to úplně natolik autentické, jako kdybych ten jazyk úplně uměl, no.
0: Chápu, chápu. No, v Ostravě tedy kromě toho, že zazní ty vypsané písně osvědčených autorů, tak je tam avizovaná i právě improvizace. To vybíráte zase nějaké nové texty, nebo ty zůstávají pořád stejné a jenom k nim přistoupíte vždycky trošku jinak?
1: Ty zůstávají stejné, protože oni jsou taky velmi velkou částí dramaturgie. Každý text byl vybrán velmi opatrně k tomu, aby nějak vedl dál k tomu, co bude potom třeba. No, nebudu vás tím teď zatěžovat těmi detaily, ale vlastně, když to děláme zase a zase a zase, máme možná nějaký podobný strukturální nebo přístup ke každé písni, protože ta báseň samotná už svým způsobem už i je nějaká kompozice. Já vlastně nemůžu říct s tím, že spíš bych řekla, že interpretuju ty básně, které mám před sebou. I když nemám vypsané žádné melodie, žádné harmonické struktury, nic, ale občas my s Michaelem víme tak trošku, jakou roli kdo má, kdo co hraje, ale ne, že bychom se o tom jako předem domluvili, jenom prostě se to často tak podobně stane. Takže budou všechny písně nebo improvizace, které lidi, posluchači uslyší v Ostravě, budou úplně nové, úplně spontánní, ne předem vymyšlené.
0: No a vy s Michaelem Gessem tedy vystoupíte v březnu i tady v Praze, ano. 19. 3. v Anežském klášteře, kde provedete možná tedy úplně nejznámější písňový cyklus ze všech Schubertovů Zimní cestu. Jak se přistupuje vlastně k takovému strašně známému dílu, které určitě zná z interpretace spousty zpěváků, aby to člověk pojal nějak po svém?
1: Tím, že se koukám na ten text a tím, že to filtruji vlastně svými prožitky, mými zkušenostmi zlomeného srdce. A snažím se, když něco interpretuji, neposlouchat nahrávky. Ráda je poslouchám předtím, nebo když se inspiruju, ale snažím se je neposlouchat, koukám se na to, co napsal Schubert na papíře, co napsal básník na papíře ze slova a být co nejvíc upřímná tím, co zpívám.
0: Tak pojďme si poslechnout tedy nahrávku jedné z těchto Schubertových písní. Píseň Frühlingstraum, neboli Sen o jaru, to je v tomto ročním období tedy velmi příhodné. Z Schubertova cyklu Zimní cesta, což je verze za doprovodu smyčcového kvarteta. Na nahrávce z Bratislavy vás tedy doprovodí Škampa kvartet. To musí být vlastně docela těžké s tím kvartetem se skoordinovat v těch písních, ne? Protože to asi není úplně tak snadné jako s klavíristou, který na vás reaguje mnohem pružněji, ale
1: přesně
0: u toho kvarteta to musí vyžadovat víc zkoušek, nebo?
1: Ano, je to náročnější a taky tehdy to bylo se Škampovým kvartetem naše první spolupráce vlastně, ale přistoupili jsme k tomu docela zodpovědně, měli jsme těch zkoušek více a s tím je ta spolupráce skvělá, ale samozřejmě není to ten jeden člověk, který s vámi, kterého třeba Michaela už znám 10 let, s ním už umíme spolu dýchat. A se Škampovým kvartetem jsme na to zatím jenom přicházeli, ale od té doby jsme spolupracovali vícekrát a je to s nimi radost taky vytvořit.
0: Tak pojďme si poslechnout tento Sen o jaru France Schuberta z cyklu Zimní cesta v podání Škampa kvartetu a mezzosopranistky Belly Adamové, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Poslouchali jsme Schubertovu píseň Frühlingstraum z cyklu Zimní cesta. Zpívala Bela Adamová, doprovázená Škampa kvartetem, nahrávka z festivalu Konvergencie v Bratislavě z roku 2024. A Bela Adamová je teď s námi ve studiu. Pořad už se tedy zvolna chýlí ke konci, abychom ještě zmínili něco, co vás čeká v nejbližších měsících. S Pražskými symfoniky a Tomášem Netopilem ještě taky budete v evropské premiéře uvádět první verzi opery Mariken z Nimek od Bohuslava Martinů. Tam budete zpívat Panu Marii. Jaká ano. je to role? Je to velká zodpovědnost zpívat světici?
1: O tom jsem ještě takhle moc nepřemýšlela. Já se na tu roli hlavně moc těším. Je to krásná hudba, je to krásně napsaný pro ten hlas. Je to docela hodně se opakující, taková trošku partie.
0: V jakém smyslu opakující?
1: Jakože se často opakuje to samé.
0: Jo.
1: Ještě jsem tak do hloubky do toho nešla, abych vám o tom řekla toho více.
0: Já jsem se právě díval, že basista Pavel Švinger bude zpívat Syna Božího, takže vlastně budete hrát matku Pavla Švingera, což je hezké.
1: No to se mi to super dneska stává pořád.
0: Já, už jste hrála nějaké matky? Nebo
1: ne,
0: nějaké takové
1: naštěstí
0: postavy?
1: Ne, zatím ne. Tak poprvé,
0: no. No, závěrem dnešního pořadu ještě uslyšíme jednu píseň takového odlehčenějšího, veselejšího charakteru, aspoň myslím, protože neumím německy, ale když jsem ji poslouchal, přišla mi taková docela veselá.
1: Je bittersweet, hořko...
0: Hořko-sladká, rozumím,
1: sladká, ano.
0: Napsal ji tedy Stefan Volpe a jmenuje se Ansprache einer Bardame, což je tedy proslov barmanky, jestli ano. To překládám správně, tak o čem to je?
1: To je báseň Ericha Kästnera, který tuto báseň napsal po první světové válce, kdy hodně lidí v Německu samozřejmě přišlo o všechno možné. A ta barmenka podle té básně, jak rozumíme podle jejího monologu, během kterého se stává víc a víc opilá, i když je to barmenku teda.
0: A to má 2 minuty a půl asi, ta píseň to stihne za takovou
1: to velmi rychle stihne. A ona se propadá, často od ní slyšíme nějaké vzpomínky na něco traumatického, nebo že říká, že měla nějaký sny a ty nevyšly a můj táta ten byl gráf, ale já nic, a on teďka tam stojí a má nějakého blbýho boyfrienda, který se jí ani nelíbí, který ani nebaví. Takže je to takový pojatý s humorem, ale vlastně je to o člověku, který má velmi smutný osud.
0: Tak já teď nevím, jestli je to vhodná píseň na závěr, ale jestli je to s humorem, tak si myslím, že to snad projde. Tak pojďme se dnes rozloučit touto písní Štefana Volpeho Ansprache einer Bardame, kterou nám zaspívá Bela Adamová.

0: klavíry doprovodí Malte Šefr. Tak já jsem moc rád, že jste byla dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Rád jsem vás viděl, děkuji za příjemné povídání a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a za krásný rozhovor.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Zdraví vás Stanislav Předota, váš dnešní průvodce vysíláním od této chvíle až do 18. hodiny. Na zahájení našeho popoledního vysílání jsme vybrali koncert pro pozoun a dechový orchestr od Nikolaje Rimského-Korsakova. Zahrál nám ho pozounista Marius Hesby, kterého doprovázel Královský orchestr norské námořní pěchoty. Dirigoval Leif Arne Tangen Pedersen. Dalším autorem, jehož k tvorbu si poslechneme, je Claude Debussy. Určitě nejznámějším preludiem z jeho cyklu preludií je číslo 8, a to Dívka s vlasy jako len. My si teď tuto skladbu poslechneme v komorní úpravě.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Preludium číslo 8, Dívka s vlasy jako len od Claude Debussyho, zahráli hoboista Jan Kolář, flétnista Josef Kocůrek a fagotista Emil Polach. Doprovázeli virtuozity Praha řízení Oldřichem Vlčkem. Jedním ze zásadních děl kontrapunktu období baroka je hudební obětina skladatele Johanna Sebastiana Bacha. My si z tohoto díla teď poslechneme druhou část Allegro.

Vyslechli jsme druhou část z hudební obětiny Johanna Sebastiana Bacha. Hráli nám flétnista Bartolt Kajken, houslista Sigiswald Kajken, čembalista Robert Conen. Z filmové hudby si teď připomeneme film, který byl natočen v roce 1998 a jmenuje se Zorro, tajemná tvář. Hudbu k tomuto filmu napsal skladatel James Horner. My si teď poslechneme nahrávku jeho hudby k filmu v podání City Light Symphony Orchestra, který dirigoval Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Hlavním centrem operního a baletního dění v severofrancouzském městě Lille je místní operní dům, který má ve svých genech vepsáno baroko. Vypravíme se tam a více prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Tohle je Klasik Praha.

Vyslechli jsme úvod a lví pochod z karnevalu zvířat Camille Saint-Saënse. Hráli nám klavíristka Marta Archerič a orchestr Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. Vítězslav Novák se velice zajímal o folklor a samozřejmě ho také potom používal jako inspiraci ve svých dílech. Ve 20. letech minulého století vyšlo několik sešitů jeho slovenských zpěvů. My si teď poslechneme výběr z tohoto cyklu, který přednesou mezzosopranistka Eva Garajová a klavírista Miroslav Sekera.

Mezzosopranistka Eva Garajová a klavírista Miroslav Sekera zahráli výběr ze slovenských zpěvů od Vítězslava Nováka. Dalšími autory, jejichž hudbu si poslechneme, budou Georg Friedrich Händel, Erwin Schulhoff a Antonín Dvořák. Od Händla zazní část z jeho svity G-dur Vodní hudba.

Od Ervína Schulhoffa teď v podání Krása kvartetu zazní jeho romance, část z divertimenta pro smyčcové kvarteto.

Krása kvartet zahrál romanci z divertimenta pro smyčcové kvarteto od skladatele Ervína Schulhofa. Další skladbou je symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Dá se v podstatě říct, že tato symfonie měla dvě vydařené premiéry. Domácí a zahraniční. Tou domácí premiérou byl koncert v únoru 1890 v pražském Rudolfinu, který dirigoval Antonín Dvořák. A tou světovou premiérou bylo provedení ve Londýně v dubnu téhož roku, které rovněž

Dvořák dirigoval. Obě ta provedení měla fantastický úspěch, však také 8. symfonie od Antonína Dvořáka patří ke skvělým dílům. My si teď poslechneme 4. závěrečnou větu v tempu Allegro. Hrát bude Česká filharmonie a dirigovat Semjon Byčkov.

0: Závěrečnou čtvrtou větu ze symfonie G-dur číslo 8 od Antonína Dvořáka zahrála Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je sobota 1. srpna a při pohledu na hodiny zjišťujeme, že přesně za minutu bude 13 hodin. Přes 13. hodinu nás převede hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Podíváme-li se do seznamu jeho klavírních koncertů, pak obsahuje celkem 27 děl. Tím 21. koncertem je koncert v tónině C-dur, který Mozart napsal roku 1785. Koncert má klasicky tři věty v pořadí rychlá, volná, rychlá a právě tu prostřední volnou v tempu andante nám teď zahraje Jan Lišecký.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Andante, druhou větu z klavírního koncertu C-dur číslo 21 od Wolfganga Amadea Mozarta zahrál Jan Lišecky. Doprovázel ho symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Christianem Zakariasem. A teď tu máme Navarrés, baletní hudbu z opery Cid od Gila Masneta. Ještě než si tuto hudbu poslechneme, tak bych vás už nyní chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 19 hodin to bude pořad Na osobní notu. Hostou Miroslavy Časarové dnes bude vynikající umělkyně, klarinetistka Anna Paulová. Od 20 hodin pak vysíláme koncert bez smokingu a dnes to bude také s klavírním koncertem Wolfganga Amadea Mozarta. Bude to ale koncert číslo 20 a potom také koncert číslo 12. Oba tyto koncerty nám zahraje klavírista Jan Bartoš. Od 22 hodin si pak můžete poslechnout Švédský stůl. Dnes to budou violončelové sonáty a koncerty od Antonia Vivaldiho, které zahrají Christoph Quen a Akademie staré hudby.

Část baletní hudby z opery Sid od Žila Masneta zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě s dirigentem Keithem Clarkem. Pokud bychom snad chtěli sestavovat nějaký žebříček nejvýznamnějších skladeb západní klasické hudby, pak by tam asi nechyběla 9. symfonie D-moll Ludwiga van Beethovena. Jedná se opravdu o přelomové dílo, významné. Symfonie má 4 věty, byla psána v letech 1822 až 24 a v témže roce, v roce dokončení, měla také svou premiéru. My si teď poslechneme 3. větu z 9. Beethovenovy symfonie. Je to věta lyrická, volná, s variacemi a zahraje nám ji The Philadelphia Orchestra s dirigentem Richardem Mutym.

Vyslechli jsme třetí volnou větu ze symfonie číslo 9 D-moll od Ludwiga van Beethovena. Hrál Philadelphia Orchestra, dirigoval Ricardo Muti. Režisér Steven Spielberg netočí samozřejmě pouze hrané filmy, ale pustil se také do filmu animovaného. V roce 2011 natočil Tintinova dobrodružství. My si teď poslechneme hlavní téma z tohoto filmu. Napsal ho skladatel John Williams a zahraje Dánský národní symfonický orchestr s dirigentem Christianem Schumannem.

0: Klasik Praha.
1: V závěru roku jsem pozval do studia hosta, který bude sám zpívat a přinese i nahrávky hudby, kterou rád poslouchá. Michael Kluch vystupuje se skupinou Queenie jako Freddie Mercury. Skupina často hraje v zahraničí, ale můžete ji slyšet i na koncertech po České republice, na které vás pozveme. Za roli divadelní Freddieho Mercuryho byl dokonce nominován na cenu Thálie. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek od 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Vyslechli jsme Aleluja z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händla. Účinkoval sbor i orchestr The English Concert a to vše dirigoval Trevor Pinnock. Na konci roku 1915 došlo ve Finsku k docela zajímavé situaci. Slavily se totiž 50. narozeniny finského národního skladatele Jána Sibelia. Ty připadly na 8. prosinec roku 1915. A oslavenec byl vyzván, aby k svým vlastním 50. narozeninám zkomponoval oslavnou hudbu. A plodem této snahy je Sibeliova symfonie číslo 5 S-dur, která zazněla poprvé právě v den jeho 50. narozenin 8. prosince 1915. Je to symfonie, která má 3 věty. My si nyní poslechneme tu prostřední, volnou a hrát nám bude Orchestra Filharmonika de Gran Canaria s dirigentem Adrianem Liprem.

Poslouchali jsme druhou větu ze symfonie S-dur číslo 5 od Jeana Sibelia. Hrál orchestra Filharmonika de Gran Canaria, dirigoval Adrian Lieper. Následuje hudba Roberta Schumana, Giacoma Pucciniho a Francise Poulenca. Od Roberta Schumana zazní finále jeho fantazijních kusů opus 88.

Finále fantazijních kusů opus 88 od Roberta Schumana zahráli houslista Renaud Capuçon, violončelista Gauthier Capuçon a klavíristka Marta Archerič. Před 130 roky v roce 1896 měla v Turínu premiéru Pucciniho opera Bohéma. My si z této opery teď poslechneme árii Kolína ze čtvrtého jednání. Zpívat bude basista Luděk Vele.

Arii Colena ze čtvrtého jednání opery Bohéma od Giacoma Pucciniho zaspíval basista Luděk Vele. Doprovázel komorní filharmonie Pardubice, dirigoval František Preissler. Francouz Francis Poulenc je autorem celkem 5 koncertů pro různé solové nástroje s orchestrem. Tím 5. posledním dílem tohoto typu je u něj klavírní koncert z roku 1949. Byl napsán pro Bostonský symfonický orchestr. Je to dílo energické a svým způsobem stručné, trvá celé necelých 20 minut. My si teď poslechneme závěrečnou 3. větu z tohoto koncertu. Je nadepsána Rondo à la Française, tedy Rondo po francouzském způsobu, a hrát nám bude klavírista Pascal Roger.

0: klavírista Pascal Roger a londýnský komorní orchestr s dirigentem Christopherem Warren Greenem nám zahráli poslední část z koncertu pro klavír a orchestr od Francise Poulenca. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 14.00, sobota 1. srpna. Před námi je teď hudba, kterou dosti dobře známe, Carmina Burana od Karla Orffa. Kde se ale Carmina Burana vlastně vzala? Jedná se o soubor 254 středověkých básní a písní s náboženským, satirickým, moralistním, milostným, pijáckým a tak dále tématem. To znamená, že sbírka je to velice pestrá. Tyto básně a písně pocházejí z 11. až 13. století, sepsány byly zhruba kolem roku 1230. Rukopis Carmina Burana je nyní uložen ve státní bavorské knihovně a co se týká samotného názvu, slovo Carmina znamená píseň a Burana odkazuje na starobylé hornoněmecké pojmenování Bavorska. To znamená, že Carmina Burana vlastně v překladu znamená bavorská píseň nebo bavorské písně také možno. Celkem 24 básní a písní z tohoto gigantického cyklu pak zhudebnil německý skladatel Karl Orff. Poprvé jeho skladba Carmina Burana zazněla v roce 1937 a my si z ní teď poslechneme prvou část.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Část ze scénické kantáty Carmína Burana od Karla Orfa zaspívali členové komorního sboru Telis a nového londýnského dětského sboru. Doprovázel londýnský festivalový orchestr a dirigoval Ross Popple. A teď tu máme hudbu, kterou zná podle mě skoro úplně každý, svatební pochod Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Svatební pochod od Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám zahrál Gewandhaus Orchestr Leipzig s dirigentem Richardem Schajím. A teď tu jsou Astor Piazzolla a Antonio Vivaldi. Od Piazzolly zazní skladba Ave Maria aneb Tantiani Prima. Hrát nám bude trumpetistka Lucien Renaudin Vary.

trumpetistka Lucien Renauden Vary a Orchestr Philharmonic de Monte Carlo zahráli skladbu Ave Maria, neboli Tantiani Prima, od Astora Piazzolly. A takovým populárním Astorem Piazzollou v baroku v Itálii byl Antonio Vivaldi. My si teď poslechneme rychlou třetí větu z jeho koncertu Léto.

Část z koncertu Léto od Antonia Vivaldiho nám zahrál soubor Venice Baroque Orchestra s mandolinistou Avi Avitalem. A s ohledem na další skladbu teď sáhneme po profilovém albu tenoristy Petra Nekorance. Najdeme na něm také duet Romea a Julie z prvého dějství stejnojmenné opery Charlese Gounoda. Společně s Nekorancem v této nahrávce vystupuje sopranistka Zuzana Marková.

Tenorista Petr Nekoranec a sopranistka Zuzana Marková nám zaspívali duet Romea a Julie z prvého dějství stejnojmenné opery, kterou napsal Charles Gounod. Oba pěvce doprovázela Česká filharmonie, kterou dirigoval Christopher Franklin. Filmoví fanoušci zažili v roce 1975 pět senzací. Byl to film, na který se chodilo ve velkém, stály se fronty před kiny a chodili na něj všichni, kteří se opravdu chtěli bát. Mluvím o filmu Stevena Spielberga s názvem Čelisti. Tento snímek má také zajímavou hudbu, jejímž autorem je skladatel John Williams. My si teď poslechneme hudbu k tomuto filmu, hrát nám bude Orchestr Philharmonique de Strasbourg a dirigovat Marco Lettonia. A kromě jiného je to první Oscar skladatele Johna Williamse za původní filmovou hudbu.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na hollywoodské mistry hrůzy Tima Burtona a Guillerma del Tora. Zazní ukázky ze seriálu Wednesday nebo Kabinet kuriozit, či nejnovějšího zpracování příběhů o Pinokiovi. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Posloucháte Klasik Praha.

Helsinský barokní orchestr s dirigentem Aapo Häkkinenem nám zahrál menuetovou větu ze symfonie C-moll, jejímž autorem je František Xaver Richter. Od Petra Iljiče Čajkovského teď zazní část z jeho možná nejslavnějšího díla vedle baletu Louskáček, a to z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 B-moll. Prvou větu z tohoto koncertu zahraje Elizabeth Leonskaja.

0: Rozsáhlou prvou větu z klavírního koncertu bémol číslo 1 od Petra Iljiče Čajkovského zahráli společně klavíristka Elizabeth Leonskaja a New York Philharmonic Orchestra s dirigentem Kurtem Mazurem. Od švýcarského skladatele Franka Marténa teď zazní část z jeho polyptychu pro housle a dva malé smyčcové orchestry. Houslistou v této nahrávce je Gottfried Schneider a zahraje nám část pátou, která se jmenuje Image de la Glorification, tedy obraz oslavení.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Houslista Gottfried Schneider a Mnichovský komorní orchestr s dirigentem Hansem Stadlmayrem zahráli část Image de la Glorification, obraz oslavení, z Polyptychu od Franka Marténa. Posloucháte stanici Klasik Praha, je sobota 1. srpna, to znamená, že školní prázdniny máme v polovině a v tuto chvíli jsou 2 minuty po 15. hodině. Pokračovat budeme hudbou Bedřicha Smetany, Josefa Haydna, Giuseppe Verdiho a Richarda Strause. To pro ty nejbližší chvíle. Od Bedřicha Smetany vám teď pustím polku z 1. dějství jeho Prodané nevěsty.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
4: fajn. Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme polku z prvého dějství opery Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a dirigoval Jiří Bělohlávek. Skladateli Josefu Haydnovi se také někdy říká otec smyčcového kvarteta. Svým způsobem je to pravda, protože on konstituoval tento žánr na následujících zhruba 200 roků a také smyčcových kvartetů zkomponoval několik desítek. Ten počet je okolo 70. Smyčcový kvartet číslo 23 F-moll patří do opusu 20, který Haydn napsal v roce 1772. My si teď z 23. smyčcového kvartetu od Haydna pustíme závěrečné finále, tedy čtvrtou větu.

Závěrečnou fugu ze smyčcového kvartetu číslo 23 F moll od Josefa Haydna zahrál Quatuor Mozaik. Po svých třech slavných operách, po Rigoletovi, Trubadurovi a La Traviatě, napsal skladatel Giuseppe Verdi operu Sicilské nešpory. Napsal ji na objednávku pařížské opery, to znamená na francouzské libretto, v originále tedy Levé pro Sicilien. A ten italský překlad, s nímž je také tato opera dnes často uváděna, ten je až pozdější, až druhotný. Premiéru měly Sicilské nešpory v červnu roku 1855 v pařížské opeře. A my si teď poslechneme Sicilianu z této opery, kterou nám zaspívá Miroslava Časarová za doprovodu hudby Hradní stráže a policie České republiky.

Sopranistka Miroslava Časarová zaspívala Sicilianu z opery Sicilské nešpory od Giuseppe Verdiho. Doprovázela ji hudba hradní stráže a policie České republiky, kterou dirigoval Václav Blahunek. A nyní nám violončelista Rafael Wolfisch zahraje skladbu od Richarda Strause, která není úplně tak frekventovaná. Jedná se o jeho romanci pro violončelo a orchestr v tónině F-dur, kterou Richard Strauss napsal v roce 1883.

Violončelista Rafael Wolfisch a skotský národní orchestr s dirigentem Némem Järvim zahráli Romanci F-dur od skladatele Richarda Strausse. A před námi je teď opět další porce filmové hudby. Poslechneme si hudbu Johna Williamse k filmu Star Wars z páté epizody s názvem Imperium vrací úder. Tento film byl natočen v roce 1980 a my si z něho poslechneme Imperiální pochod.

0: Před rovnými 140 lety zemřel jeden z nejslavnějších klavíristů své doby a nejproduktivnějších skladatelů 19. století, Ferenc Liszt. Stýkal se s Bedřichem Smetanou, přátelil se s knížetem Lichnovským. Více v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Jsme Klasik Praha.

Německý komorní orchestr Brémy s dirigentem Thomasem Hengelbrockem nám zahrál závěrečnou část, čtvrtou větu, z první symfonie D-dur od Franze Schuberta. A nyní to je hudba 20. a počátku 21. století. Poslechneme si hudbu Thomase Adéese, současného britského skladatele. Bude to Pavana duší v předpeklí z jeho baletu Dante.

Pavanu duší v předpeklí od skladatele Tomase Adéese zahrála Los Angeleská filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamela. Fantazie pro šlechtice od Španěla Joaquina Rodriga patří mezi velice oblíbené skladby a jako taková samozřejmě byla také mnohokrát upravována pro různé nástroje, pro různé verze. Teď vám chci nabídnout verzi s nástrojem, který je v podstatě v Evropě, dá se říct, téměř neznámý. Jedná se o tradiční kolumbijský nástroj s názvem tiple. Je to druh sopránové vícestrunné kytary. My si poslechneme čtvrtou část z Fantazie pro šlechtice, Canario, a na tiple bude hrát Juan Manuel Arak Rueda.

Část Canario z fantazie pro šlechtice od Joaquína Rodríga je inspirována původním lidovým tancem z Kanárských ostrovů. Nám tuto část teď na kolumbijský tradiční nástroj tiple zahrál Juan Manuel Araque Rueda. Doprovázela jeho Česká komorní filharmonie České Budějovice, kterou dirigoval Vojtěch Spurný. Od Ludwiga van Beethovena si teď poslechneme část z jeho jedné z pozdních klavírních sonát. Jedná se o sonátu číslo 30 E dur s opusovým číslem 109. Tradiční sonáty má tři věty. My si teď poslechneme větu první a zahraje nám ji Salim Aškar.

Klavírista Salim Abud Ashkar zahrál prvou větu ze 30. klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena. Sonáta je v tónině E-dur s opusovým číslem 109. Mezi nejhranější skladby Bély Bartóka, a to jednak kvůli své kráse hudební samozřejmě, ale také díky své přístupnosti pro posluchače, patří Bartókův koncert pro orchestr. Tento koncert napsal Barták v roce 1943, o rok později pak měl svou světovou premiéru. Koncert má celkem 5 vět a nám teď právě tu pátou, finální, zahraje Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

0: Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrála pátou část finále z koncertu pro orchestr od Bély Bartóka. Následuje pozvánka k poslechu zítřejšího švédského stolu, to bude od 19 hodin, a potom si poslechneme Reverie e Caprice, skladbu od Hectora Berlioze. Tato skladba byla vlastně předznamenána jedním velkým neúspěchem. V roce 1838 měla premiéru Berliozova opera Benvenuto Cellini a z různých důvodů nebyla úplně povedená. Benvenuto Cellini, Hector Berlioz samozřejmě tento neúspěch velice nepříjemně nesl a vyrovnal se s ním tím, že vzal jednu romanci z té opery Benvenuto Cellini a zpracoval ji jako romanci pro housle a orchestr, které dal právě název Reverie e Caprice. My si teď tuto skladbu poslechneme s houslistou Josefem Sukem.
1: Klasik Praha.
0: CD César vive, neboli Žij blaze, císaři, natočil vokální soubor Fraternitas Literatorum. Na albu najdeme hudbu, která obklopovala císaře Rudolfa II. V kostele, soukromých komnatách, zahradách i alchymistických laboratořích. Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Tohle je Klasik Praha.

Houslista Josef Suk a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Václavem Neumannem zahráli romanci s názvem Reverie e Caprice. Jejím autorem je Hector Berlioz. A teď jsou tu Planety, známá suita pro orchestr od anglického skladatele Gustava Holsta. Poslechneme si pátou část z tohoto cyklu, je to Saturn posel stáří.

Český národní symfonický orchestr, řízený dirigentem Paulem Freemanem, zahrál část Saturn, posel stáří, od skladatele Gustava Holsta. Byla to část z jeho svity Planety. A nyní je před námi sonáta pro violončelo a klavír D-moll od Dmitrije Šostakoviče. Šostakovič tuto sonátu napsal v roce 1934. Její vznik je trošku dramatický, protože v tu dobu se Šostakovič zamiloval do jedné ze svých studentek a dokonce kvůli tomu na několik měsíců utekl od manželky. Nám teď tuto sonátu zahrají společně violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová. Poslechneme si druhou větu.

Violončelista Václav Petr a klavíristka Alena Grešlová zahráli druhou část ze sonáty D-moll od Dmitrije Šostakoviče. Opět tu máme filmovou hudbu. Poslechneme si hudbu k filmu King Kong, k němuž hudbu zkomponoval James Newton Howard.

0: Klasik Praha.
1: U příležitosti svého letošního vystoupení na Pražském jaru byl v březnu hostem Rádia Klasik Praha mezinárodně úspěšný tenorista čínského původu Kang Wang. V letní repríze pohovoří o pěvecké technice, roli opičího krále, videohrách i svém oblíbeném českém desertu. Reprízu poslouchejte v úterý 4. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme úvodní Kyrie eleison, Pane smiluj se, ze mše na svátek obřezání Páně, který se slavil 1. ledna. Autorem této hudby je Jan Dismas Zelenka a zpívali a hráli členové souboru Kolegium 1704, řízeného Václavem Luxem. Od Edwarda Elgara si nyní poslechneme známou část Nimrod s variací Enigma, a to v úpravě pro violončelový konsort.

Violončelový konsort pod vedením čelisty Sheku Kane Masona zahrál aranžmá skladby Nimrod od Edwarda Elgara. Jako další skladbu si poslechneme jedno z raných děl Josefa Suka. Je to jeho dílo s opisovým číslem 8, které Suk napsal v roce 1893 a jedná se o klavírní kvintet G-moll. My si z tohoto díla teď poslechneme čtvrtou větu, finále.

Finále klavírního kvintetu G-moll od Josefa Suka zahráli klavírista Jan Simon, houslisté Josef Suk a Pavel Šporcl, violista Karel Untermüller a violončelista Jiří Bárta. Svou sedmou symfonii napsal Gustav Mahler v letech 1904 až 1905. Po svém dokončení muselo toto dílo celkem 3 roky čekat na premiéru. A ta se odehrála na pražském výstavišti v Holešovicích v 19. září roku 1908. Byl to koncert na výstavě, která byla věnována diamantovému jubileu císaře Františka Josefa I. A to první uvedení 7. symfonie si vzala na starost Česká filharmonie. Dílo má celkem 5 vět. Dá se charakterizovat tím, že jsou tam vlastně jako 3 věty základní a mezi ně jsou vloženy takzvané noční hudby. My si teď 4. větu, tedy to znamená tu 2. noční hudbu, poslechneme. Hrát nám bude symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, který bude dirigovat Simon Rattle.

0: Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu dirigoval Simon Rattle. Společně nám zahráli noční hudbu. Čtvrtou větu ze symfonie číslo 7 od Gustava Mahlera. Posloucháte stanici Klasik Praha. Dnes je sobota 1. srpna, 2,5 minuty po 17. hodině. Pokud se podívám do playlistu, co nás čeká v následujících chvílích, tak jsou to skladatelé Georg Friedrich Händel, Vítězslav Novák, Wolfgang Amadeus Mozart a Petr Iljič Čajkovský. Vezmeme to samozřejmě po pořadě, nejprve Händel a jeho hudba k ohňostroji.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Ladíte Klasik Praha.

Krátká část, tanec Bure z hudby k ohňostroji od Georga Friedricha Händla. Hrál The English Concert, dirigoval Trevor Pinnock. Báseň Manfred od Lorda Gordona Byrona inspirovala mnoho umělců a hudebníků také. Vzpomeňme třeba na překrásnou symfonii Manfred od Čajkovského. Inspirovala také českého skladatele Vítězslava Nováka, který podle Byronova Manfreda zkomponoval baladu. Má opusové číslo 2 a zkomponoval ji v roce 1893. Nám teď baladu podle Byronova Manfreda zahraje klavíristka Nicole Bóková.

Baladu podle Byronova Manfréda od skladatele Vítězslava Nováka nám zahrála Nicole Bóková. Rád bych vás nyní pozval k poslechu večerních pořadů, které jsme pro vás dnes připravili. Od 19 hodin to bude pořad Na osobní notu, v němž hostem Miroslavy Časarové bude klarinetistka Anna Paulová. Od 20 hodin si budeme moci v koncertu bez smokingu poslechnout klavírní koncerty Wolfganga Amadea Mozarta. Jan Bartoš přednese klavírní koncert číslo 20 D-moll a koncert číslo 12 A-dur. Od 22 hodin si pak budete moci poslechnout Švédský stůl. Dnes známe violončelista Christoph Quen a Akademie staré hudby zahrají Vivaldiho violončelové koncerty a sonáty.

Basista László Polgár nám zaspíval árii Osmína ze třetího dějství opery Únos ze Serailu od Mozarta. Doprovázel maďarský státní orchestr a dirigoval János Kováč. Když se řekne osudová symfonie, tak si samozřejmě většinou vybavíme pátou symfonii Ludwiga van Beethovena. Není to ale jediná osudová symfonie. Také Petr Iljič Čajkovský má jednu symfonii, která se pro její obsahovou závažnost říká osudová. Je to symfonie číslo 4 F moll. Čajkovský ji dokončil v roce 1878 a ještě v tomto roce měla svou premiéru. My si nyní z té Čajkovského osudové poslechneme druhou větu. Hrát nám bude Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova.

0: Druhou větu ze symfonie F-moll číslo 4 od Petra Iljiče Čajkovského zahrála Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem. Následuje pozvánka k poslechu dnešního pořadu Na osobní notu. Budeme ho vysílat od 19 hodin. A potom ukázka z muzikálu West Side Story od Leonarda Bernsteina.
1: Celá řada hudebních osobností pro ní napsala skladby přímo na tělo a prvními posluchači nových kusů jsou pak jejich kočky. Na podiích stojí téměř denně, možná i proto na klarinet nejraději cvičí v noci. Mým dalším hostem v pořadu Na osobní notu je klarinetistka Anna Paulová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Klasik Praha.
3: Klasik Praha.

Violončelista Gauthier Capuçon a britaňský národní orchestr s dirigentkou Johanou Malangré zahráli tanec Mambo z muzikálu West Side Story od Bernsteina. Následuje druhá symfonie E-moll od skladatele Sergeje Rachmaninova. Úplně poprvé tuto symfonii mohli lidé vyslechnout v lednu roku 1908. Symfonie, pokud je hrána úplně celá, tak trvá zhruba jednu hodinu. Nicméně, pokud dirigent použije nebo využije skladatelem povolené škrty, pak se dá zkrátit zhruba na 35 minut. Symfonie má 4 věty, my si nyní poslechneme třetí, Adagio, ale neposlechneme si ji v originální verzi, nýbrž v úpravě pro dva klavíry.

Doznělo adagio, třetí věta ze symfonie e-mol číslo 2 od Sergeje Rachmaninova. Poslouchali jsme úpravu pro dva klavíry, jejímž autorem je Daniil Trifonov. Ten nám také tuto skladbu společně se Sergejem Babajanem zahrál. V roce 1925 zkomponoval Bohuslav Martinů balet Vzpoura, který pojednává o vzpouře not, které se nechtějí účastnit špatné hudby. Tento balet má celkem pět částí. Tanec ptáků s tancem myší, hodinu klavíru, harlekínovu serenádu, taneční scénu v baru a nakonec finále. A právě toto finále si teď poslechneme.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahrál závěr z baletu Vzpoura od Bohuslava Martinů. Zároveň se také pomalu blíží závěr moderovaného vysílání, kterým vás v sobotu 1. srpna provázel Stanislav Předota. Před námi je už poslední skladba tohoto bloku. Vybral jsem na rozloučenou krásnou skladbu Poem od Zdeňka Fibicha.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme poem od Zdeňka Fibicha, který zahrála Státní filharmonie Košice s dirigentem Christianem Ewaldem. Nás teď na stanici Klasik Praha čeká od 19 hodin pořad Na osobní notu s Miroslavou Časarovou a jejím hostem, klarinetistkou Annou Pavlovou. Od 20 hodin koncert bez smokingu s Mozartovými klavírními koncerty, které přednese Jan Bartoš, a od 22 hodin švédský stůl s violončelovými koncerty a sonátami od Antonia Vivaldiho, které zahrají Christoph Cohen a Academy of Ancient Music. Přeji vám příjemný poslech všech těchto pořadů a těším se s vámi se všemi opět naslyšenou, a to už zítra v pravé poledne. Mějte se krásně.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
4: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Ladíte své oblíbené vlny, od mikrofonu se vám hlásí Mirka Časarová a začíná další díl pořadu Na osobní notu. Stane se, že některý umělec je natolik dobrý, úspěšný a výrazný, že se stane synonymem pro svůj nástroj, a to platí v případě mého dnešního hosta. Řekne-li se v současné době klarinet, mnohým zasvěceným, ale i laikům se vybaví jméno mladé dámy. Velmi skromné, cílevědomé, pracovité a úspěšné. Laureátky Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, držitelky mnoha cen a nositelky ceny Jiřího Bělohlávka. Prostě klarinet rovná se dnes Anna Paulová. Aničko, vítej.
1: Ahoj Mirko, dobrý den. Zdravím všechny posluchače Rádia Klasik Praha a děkuji moc za krásný úvod a
0: Aničko, co pro tebe klarinet znamená? Vybrala jsi ho hned nebo k němu vedla cesta přes jiné hudební nástroje?
1: Tak já jsem začínala nejdříve jako malá na zobcovou flétnu a když jsem byla úplně malá, tak jsem pozorovala svého bratra, jak cvičí na klavír a také na zobcové flétny a později také na klarinet, a já jsem mu ty flétny zobcové často brala a chtěla jsem na ně zkoušet hrát, a protože maminka nás vedla oba, mého bratra i mě, k hudbě a vůbec k umění, chtěla, abychom dělali něco, co nás bude bavit, tak já jsem poté začala chodit také do základní umělecké školy, když mi bylo 5, takže nejdříve na zobcovou flétnu a také na klavír. A protože můj pan učitel Karel Mezera byl klarinetista, tak když mi bylo 10 let a já už jsem na flétnu ledaco zahrála, tak řekl pan učitel, zkusíme klarinet. A já jsem si nejdříve tento nástroj představovala jako nástroj pro muže.
0: Aha.
1: Protože v mém okolí vlastně nebyl nikdo, žádná žena, žádná slečna, která by na ten klarinet hrála. Ale to se záhy změnilo, když jsem slyšela v Rudolfínu hrát Sharon Kam a Ludmilu Peterkovou, a jejich hra mě natolik fascinovala, že jsem si tenkrát řekla, že bych takhle si přála jednou hrát. A musím říct, že dneska už si nedokážu bez klarinetu představit svůj život a hrozně se mi líbí právě jeho barva zvuku a jeho výrazové schopnosti a prostě jsem ráda, že hraju právě na klarinet.
0: Ludmila Peterková byla pak i tvojí profesorkou?
1: Ano, je to tak.
0: Studovala jsi u ní na konzervatoři?
1: Na konzervatoři, ano, tam jsem studovala u pana profesora Milana Poláka také, nebo hlavně, a poté později jsem měla hodiny také u paní profesorky Peterkové a oba to byly vynikající pedagogové.
0: A pak si přešla na HAMU?
1: Poté jsem přešla na HAMU a tam jsem studovala u pana profesora Jiřího Hlaváče a pana profesora Vlastimila Mareše.
0: Aničko, ty máš ale za sebou i nějaká zahraniční studia, je to tak? Napletu se?
1: Ano, je to tak. Já jsem poté také studovala na Musikhochschule Lübeck, tam jsem navštěvovala hodiny u profesorky Sabine Mayer a jejího manžela Rainera Véleho. A to byl můj sen, dostat se do této školy, do této klarnetové třídy, protože oni opravdu, nejenže Sabine Mayer, mně se strašně líbí, jak hraje, ale také vychovala celou řadu vynikajících klarnetistů, například Sebastiana Mance, Annelien van Vauwe, Shirley Brill a mnoho dalších. Takže to bylo opravdu pro mě velké štěstí, že jsem se dostala do této třídy také.
0: Jak to probíhalo? Co člověk musí pro to udělat, aby se dostal do takovéto třídy? Ty hraješ a ona si pak vybírá podle svého, jak bych řekla, vlastního gusta ty žáky, a je to jenom o štěstí, jestli jí padneš do oka?
1: Je to v podstatě tak, ano. A musím říct, že já jsem také díky tomu, že jsem právě také na Musikhochschule Lübeck studovala, tak jsem poznala řadu klarnetistů v podstatě z celého světa, protože můj spolužák byl z Mexika. Měla jsem klarnetistku, spolužačku, ať už bylo tam hodně Španělů, ze Slovinska klarnetistů, z Polska, ale i z Ukrajiny, z Ruska a z Jižní Koreji. Takže v podstatě opravdu velice mezinárodní třída. No a poté jsem měla možnost také studovat v Itálii u Alessandra Carbonareho.
0: No tak to je jméno, ale...
1: Tak to byla také úžasná zkušenost a myslím, že mi to hodně dalo. A později také ještě jsem navštěvovala hodiny právě u Annelien van Vauwe. To bylo v Antwerpách a to bylo právě také v rámci Erasmu, když jsem byla už jako doktorantka na Akademii muzických umění v Praze a je to právě absolventka Sabiny Majer, takže to bylo také jedno moje přání se s ní setkat.
0: Když jste byli takto mezinárodní třída, udržujete stále ještě kontakty? Třeba vídáš se s někým, nebo já nevím, napíšete si přes Facebook, přes Instagram, funguje to ještě?
1: Ano, ano, udržujeme kontakty a je to moc hezké, protože já jsem měla možnost také do toho Lübecku několikrát jet, i když už jsem tam nestudovala a vždycky to byly krásné setkání, jak už se Sabinou Majer a s některými, kteří tam zůstali, kteří tam žijí.
0: Úžasné. My jsme v úvodu poslouchali sonatínu pro klarinet a piano. Zazněla nám první věta z tohoto díla Bohuslava Martinu. Samozřejmě ses nám představila ty, co by klarinetistka, a doprovodil tě na klavír Ivo Kahánek. Jak vzpomínáš na toto natáčení?
1: Tak byla to nádherná spolupráce. Vůbec celé to CD, bylo to moje první debutové CD a já jsem dlouho přemýšlela, co natočit jako první CDčko a měla jsem samozřejmě několik nápadů, ale nakonec zvítězila právě hudba Bohuslava Martinu a Karla Husy, protože oba skladatelé patří k mým nejoblíbenějším a pojí je vlastně podobný osud, protože strávili většinu svého života mimo svou vlast a také měli společné manželky, teda měli manžel, pardon.
0: Společné manželky. Prosím tě, to musíš vysvětlit.
1: To já musím opravit. Také měli oba francouzské manželky.
0: Aha, to už je trošku asi něco jiného. Že tedy v úvodu jsme slyšeli skladbu Bohuslava Martinu, Karel Husa, ten ještě dnes také zazní, ale během našeho rozhovoru teď už několikrát padlo jméno Sabin Majer a proto si teď pustíme, ty jsi vybrala a tím jsme udělala obrovskou radost, moji jednu z nejoblíbenějších skladeb, a to je druhá věta z klarinetového koncertu Adur Wolfganga Amadea Mozarta. Hans Funk řídí štátskapele Dresden, na klarinet hraje Sabin Majer.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla druhá věta z klarinetového koncertu A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hans Funk řídil štátskapele Dresden a zpívala, no vidíš to, já všude vidím ten zpěv. Ne, dnes navhrála na klarinet Sabine Mayer, klarinetistka a také profesorka, kantorka, učitelka mého dnešního hosta, kterým je úžasná klarinetistka Anna Paulová. Aničko, ty máš za sebou velké množství soutěžních úspěchů. Jsi soutěživý typ?
1: Tak já myslím, že dnes už tolik ne, ale dříve asi jo, i když já si myslím, že ty soutěže nějak k tomu hudebnímu vývoji patří a také jsou nesmírně důležité pro každého hudebníka. Už jenom si to vyzkoušet a takže každá příprava vlastně na tu soutěž podle mě tomu každému dá hrozně moc.
0: Jak jsi vybírala soutěže? Je to tak, že se na nějakou zaměříš a připravuješ se na ní? Anebo vlastně máš nějaký repertoár, přijde soutěž a tak ty vybereš?
1: No tak spíš je to tak, že já třeba musím říct, když jsem byla v prvním ročníku na konzervatoři, tak tam právě pan profesor Milan Polák mě vedl k tomu, abych vlastně od začátku chodila na soutěže. A takže jsem nejdřív šla na soutěž konzervatoří celostátní, poté jsem absolvovala snad svoji první mezinárodní soutěž v Itálii, to bylo Marco Fiorindo v Torině a pak následovalo daleko více dalších soutěží. A já musím říci, že právě díky tomu, že jsem měla tuto zkušenost a že jsem absolvovala hodně těch soutěží právě i v té věkové kategorii do těch 18 let, tak poté jsem měla, myslím, dobrou průpravu i na ty soutěže, které jsou třeba do těch 30 nebo 35 let a že mě to hodně dalo, co se týče i té přípravy a také toho, že jsem věděla, jaká je vlastně úroveň i těch hráčů a jaká je úroveň i v těch vyšších kategoriích, protože já když jsem třeba byla i v té nízké, tak jsem si pak šla poslechnout i ty starší a viděla jsem, jak to probíhá, jaké jsou rozdíly mezi těmi hráči a dělala jsem si vlastně nějaký svůj vlastní názor na to.
0: Trpíš trémou?
1: Trpím trémou, ale je to taková ta zdravá tréma. Myslím si, že nemám žádné nějaké problémy s tím. Spíš si myslím, že naopak ta tréma může člověku i pomoct k lepšímu výkonu, že asi úplně bez trémy bych si připadala divně, že to vlastně taky by nebylo úplně v pořádku. Takže v podstatě před každým koncertem je to trošku jiné, ale nějak se snažím vždycky přes tu trému přenést a vnořit se do té hudby.
0: Prosím tě, teď se zeptám, stalo se ti vůbec někdy v životě, že jsi na soutěži neuspěla?
1: Tak vyloženě neuspěla, asi ne.
0: Já si myslím.
1: Ale stanou se různé situace, protože jako člověk si musí uvědomit, že ty soutěže nikdy nejsou úplně stoprocentně, já nevím, objektivní. Nebo
0: ano, to je také pravda.
1: Že by se dalo říct, hodně to všechno záleží na vkusu poroty.
0: Ano, to je pravda.
1: A může se stát, že někde se třeba někomu líbíte víc, někde naopak někomu méně a samozřejmě, že záleží na tom, jak v ten daný moment zahrajete, ale někdy může taky nastat situace, kdy třeba máte pocit, že jste hráli dobře, ale že vlastně najednou někdo, kdo skončí před vámi, vy jste ho třeba slyšeli a přijde vám, že třeba nebyl o tolik lepší. A nebo naopak, to může být i tak, že já jsem měla taky situace někdy, že jsem měla pocit, že jsem nezahrála dobře a naopak...
0: A byla z první, veď?
1: Nebo že jsem prostě postoupila a že jsem to vlastně nečekala, no.
0: Nějaká soutěž sehrála v tvém životě tak výraznou roli, že tě kariérně posunula? Že
1: ano.
0: Se na ní navázal, já nevím, nějaké vystoupení, které bylo důležité?
1: Ano, tak určitě to byla soutěž Pražského jara v roce 2015, kde jsem získala druhou cenu a titul laureáta a řadu dalších cen, jako je cena nadace Bohuslava Martinu, cena Gideona Kleina, cena Českých center, cena Mercedes-Benz. A to opravdu na tuto soutěž mě připravoval hlavně pan profesor Hlaváč s panem profesorem Marešem a to byla opravdu příprava, nechci říct několika leta, ale je to vlastně výsledek několika leté práce. práce a myslím si, že tato soutěž hrála určitě velkou roli v mém dalším vývoji.
0: Klarinetistky. No. Padlo tu jméno Jiří Hlaváč, pojďme si tedy teď pustit jeho skladbu. Netušila jsem, že pan Jiří Hlaváč také skládal, znala jsem ho, nebo znám ho jako klarinetistu a pedagoga, ale nevěděla jsem, takže je to jeho Corpus Dei Concerto pro klarinet a orchestr. Je to skladba, která byla napsána přímo pro tebe?
1: Ano, je to tak, pan profesor tento koncert zkomponoval v rámci mého doktorského studia. Když já jsem byla studentkou, tak já jsem psala práci právě na téma Česká klarnetová škola v kontextu s Mezinárodní klarnetovou školou a psala jsem právě také o panu profesorovi Hlaváčovi a v rámci této právě práce jsme pracovali společně na tomto koncertu a já si nesmírně vážím toho, že právě jsem mohla tento koncert premiérovat a je to velice zajímavý koncert, má takový jazzovo-liturgický charakter a tak poslechněte si první větu a uvidíte. No.
0: Takže máme tu první větu z Corpus Dei, koncerta pro klarinet a orchestr Jiřího Hlaváče. Hraje nám symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídí Leoš Svárovský, zazní první věta Very Fast, na klarinet hraje Anna Paulová.

0: Na Rádiu Klasik Praha nám dozněla první věta z koncerta pro klarinet a orchestr s názvem Corpus Dei. Autorem je Jiří Hlaváč. Poslouchali jsme nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídil Leoš Svárovský. A solový klarinet jsme pak slyšeli v podání mého dnešního hosta, kterým je klarinetistka Anna Paulová. Aničko, jsou ještě jiní skladatelé, kteří stejně jako pan Hlaváč píší pro tebe klarinetové skladby na tělo?
1: Ano, tak těch skladatelů, s kterým spolupracuji v současné době, je opravdu několik a já bych ráda zmínila aspoň pár, takže určitě v první řadě Kateřina Horka, která pro mě zkomponovala 3 miniatury pro solový klarinet a nyní zkomponovala také klarinetový koncert, který bych ráda také uvedla někdy brzy v premiéře. Skladatel Jiří Gemrod pro mě napsal skladbu Pauliana pro klarinet a
0: Anna
1: Paulina,
0: je to hezké.
1: Ano, ten název je opravdu skvělý a skladba je také úžasná. Já jsem měla možnost jí už loni premiérovat na open air koncertě České filharmonie.
0: Ano, viděla jsem v televizi.
1: S dirigentkou Dáliou Stasevskou a byl to opravdu nádherný zážitek. Dále ráda bych zmínila skladatele Lukáše Somra, který pro mě zkomponoval klarinetový koncert Fénix, který jsem premiérovala letos v lednu s Karlovarským symfonickým orchestrem a dirigentem Krištofem Koskou. Dále bych ráda zmínila skladatele Matouše Hejla, který komponuje skladbu, která se jmenuje O kočkách.
0: Ano, k tomu se také dostaneme.
1: A to bude skladba pro klarinet a smyčcové kvarteto, ale připravuje se také verze právě pro orchestr. A je to skladba, která je věnovaná tedy mně, ale také mým kočkám. A dále bych ráda zmínila skladatelku Dariu Kukal-Mojsevu, které jsem také premiérovala řadu skladeb, například Kolmnes 2 pro klarnet a vibrafon, dále Marka Karpilovského, mladého studenta, který také chystá klarnetový koncert a já jsem mu premiérovala solovou skladbu Spánkové vlny, Janu Verešovou.
0: Promiň, že je to Marek, není to Igor?
1: Oni jsou dva, jsou to bratři.
0: Jo, vážně, aha, ano. Protože já znám Igora Karpilovského jako ano, dirigenta.
1: Ano.
0: Aha,
1: ano.
0: No, tak to jo.
1: Tohle je bratr skladatel.
0: Aha,
1: právě.
0: Tak to ano.
1: Ale také matematik, takže to je taky, na to se moc těším, na tuto spolupráci. Dále Jana Verešová, která zkomponovala Pohyblivý bod pro klarnet a klavír, kterou jsme premiérovali s Miroslavem Beinhauerem. Dále František Chaloupka, dále například Jiří Teml, ráda premiéruji skladby Zdeňka Zahradníka, také Jiřího Lukeše, Jiřího Bezděka a Jiřího Trtíka, Ondřeje Kukala a
0: těch je teda neuvěřitelná
1: Jana Duška,
0: řada.
1: Karla Peksidra, je jich opravdu hodně.
0: To je krásné. Aničko, co je pro tebe lepší jako pro interpretku? Hrát skladbu, jejíž skladatel už nežije, ale je spousta nahrávek a vlastně ty si to můžeš pojmout po svém a nikdo ti neřekne, ne, takhle jsem to nechtěl. A nebo je lepší dostat něco nového a tvořit, vlastně spolutvořit s tím skladatelem? Co máš ty osobně radši?
1: Určitě spolutvořit. Právě protože takhle vznikají právě ty jedinečné věci, které můžou sedět jenom třeba mně, někomu druhému ne. A to mě na tom baví velice. A my právě máme ještě ansábl Prague White Music Collective se skladatelem Jenem Mikiskou a tam se specializujeme na skladby trošku jiného směru. Je to vlastně taková minimalistická až ambientní hudba a je hodně založená i na improvizaci. Takže my premiérujeme řadu skladeb, za rok máme festival a je to také krásná spolupráce.
0: Já o tobě vím, že ty téměř denně koncertuješ, je to neuvěřitelné. Nebudu se tě ptát, jak to děláš, dobře, jsi prostě skvělá, ale kde bereš pak čas na to cvičení? Ty opravdu celý den trávíš s klarinetem.
1: Tak je to tak, ale samozřejmě není to celý den, tak samozřejmě musím dělat i jiné věci, ale je to tak, že já se snažím nějak průběžně se na ty koncerty připravovat a samozřejmě, když člověk cvičí nějaký nový repertoár, novou skladbu, tak tomu musí věnovat samozřejmě více času, než když třeba hraje skladbu, kterou hraje často, nebo už jí má na repertoáru několik let. A přesto ale pořád je na tom, co vlastně nového objevovat a co třeba na tom vylepšovat a vymýšlet nějaké nové nápady, ale také se snažím hodně myslet na to, abych se správně rozehrávala, že to není jenom o tom, že teda ráno vstanu nebo jdu cvičit a rovnou začnu cvičit těžký koncert. Ne. Mm-hmm. Jako snažím se spíš vždycky myslet na svůj dech a nějak se propojit s tím nástrojem a cvičit různá tónová cvičení. A to je někdy důležitější, než pořád cvičit dokola nějaké skladby bez rozmyslu. No.
0: To určitě ano, hlava se musí používat neustále. To jsem se chtěla zeptat. Zpěvačka, když bude dlouho zpívat, tak si utaví hlas, klavírista si může přehrát ruce, já nevím, dirigent má problémy s páteří. Jaká jsou zdravotní rizika z přemíry cvičení na klarinet? Existují nějaká, nebo jste ti šťastlivci, kteří je nemají?
1: Tak určitě jsou a je jich spoustu. Tak pro nás možná, no, těžko říct, co je to nejzásadnější, ale určitě je to ten dech a poté jsou to svaly okolo rtů a vlastně celé tváře, které my musíme zapojit a je důležité tyto svaly nepřepínat. To znamená, že samozřejmě, když bych cvičila přehnaně moc a hrála na přehnaně tvrdé plátky, tak tyto svaly můžou odejít. Mm-hmm. A docela jako je potřeba je nenamáhat. A je to takový složitý trošku proces, kdy vlastně vy musíte si rozložit ty síly. Nemůžete možná cvičit tolik, jako cvičí klavíristé a nebo, já nevím, hráči na smyčcové nástroje, protože vlastně ty svaly vám to také nedovolí.
0: Mm-hmm. No. Probíhá třeba nějaká masáž obličeje? Ty jsi téměř bez vrásek, já asi začnu hrát na klarinet, ale...
1: No tak já myslím, že právě klarinetisté zapojují hodně mimických svalů, takže tam může mít i tyto výhody. Ale zase naopak některé vrásky, já se třeba při hraní hodně mračím, takže to zase jiné vrásky můžou vznikat snáze.
0: Dobře, Aničko, ty jsi zmiňovala již několikrát jméno Karla Husy. Je to tvůj oblíbený skladatel?
1: Ano, patří k mým nejoblíbenějším a já jsem ráda, že jsem měla možnost právě jeho skladby poznat, protože mě k němu přivedl právě pan profesor Hlaváč ještě během studií na Akademii muzických umění v Praze a já jsem nejdříve začala studovat jeho 3 studie pro klarnet solo a tato skladba mě nesmírně zaujala. Už jenom tou schopností, jak on pracuje se zvukem klarnetu a co vlastně se mi otevřely úplně možnosti, co je všechno možné nově s klarnetem, s klarnetovým zvukem, jak s ním pracovat. A poté já jsem, když jsem tuto skladbu nastudovala, tak jsem ji hrála na soutěži nadace Bohuslava Martinů a stala jsem se absolutní vítězkou této soutěže a poté jsem chtěla Karlu Husovi napsat a poděkovat mu za tuto skladbu, ale bohužel už jsem to nestihla, protože záhy poté mě zasáhla zpráva o jeho úmrtí, takže poté jsem se rozhodla, že zkusím nastudovat další jeho skladby a objevila jsem právě úžasný repertoár, ať už to byly skladby pro trio, housle, klarinet, klavír, sonáta a tré, nebo to byly slovenské evokace. Tato skladba je zase pro klarinet, violu a violončelo, nebo jsou to 2 preludia pro flétnu, klarinet a fagot. A nebo 4 české skici pro klarnet a klavír, které byly teda původně pro hoboj, ale sám Karel Husa je upravil také pro klarinet. A v nedávné době jsem měla možnost také objevit skladby pro basklarinet, které Karel Husa zkomponoval, nebo on totiž Josef Horák, slavný basklarinetista s paní Kovárnovou, také kontaktovali Karla Husu a přáli si, aby pro ně zkomponoval nějakou skladbu. A Karel Husa právě potom zkomponoval takovou krátkou skladbu k 50. nám, k výročí 50 let dua Bohemy di Praga. A tato skladba je velice krásná. Já jsem měla možnost jí letos hrát na Dnech soudobé hudby.
0: Úžasné. Takže my tu máme Karla Husu, jeho 3 studie pro solový klarinet v podání Anny Paulové. Zazní první část Horský pták.

0: Dozněla nám skladba s názvem Horský pták, která je úvodní částí ze tří studií pro solový klarinet Karla Husy. Na klarinet hrál můj dnešní host, kterým je Anna Paulová. Aničko, my jsme si povídali o tom, že téměř celý den hraješ. Když nehraješ, jak relaxuješ?
1: Ráda chodím plavat. Chodím také ráda do přírody, máme doma zahradu, takže v létě trávím hodně času na zahradě a také s našimi kočkami máme.
0: Prostě kolik jich máš? Já vím, že to množství je obrovské.
1: Tak teď už jich bohužel máme jenom 5, protože nedávno nám zemřela jedna kočička, Josefínka, kterou jsme měli moc rádi a moc nám chybí. Takže v současné době jich máme tedy jenom 5 a máme 2 dcery, právě Josefínky. Jedna se jmenuje Kordulka, druhá se jmenuje Česinka. Pak máme kocoura Oliviera a také kočičku Rajnušku a nalezence Micinku.
0: Micinka, to je krásný.
1: No, oni jsou to většinou všechno nalezenci, ty, co k nám přišli a my jsme se jich ujali a jsou to všechno úžasné osobnosti, vlastně každá je úplně jiná a například moje kočička Kordulka se mnou dokonce cvičí.
0: Jak se na to tváří, na ten zvuk toho klarinetu?
1: No, tak každá různě. Musím říci, že zpočátku třeba byly překvapené, co se ozývá často, ale Kordulka je zrovna výjimečná kočička, která se mnou opravdu dokonce cvičí a já, když začnu cvičit, tak ona si sedne na klavír, vypne se a poslouchá.
0: Takže ona je tvůj první posluchač vždycky, když cvičí? Něco ano. Nového.
1: Ano, je to tak. Ona opravdu, já myslím, že se jí to opravdu líbí a dokonce má takovou zvláštní zálibu ve vysokých tónech. Takže já když cvičím třeba nějakou pasáž s vysokými tóny, tak to jako vidím, že přivírá očička, že je opravdu nadšená.
0: Já musím říct, že dnes se tu stal malý zázrak, protože my se vždycky potkáváme na koncertech soudobé hudby. Já kdekoliv zpívám soudovou hudbu, tak ta vždycky hraje Anna Paulová. A já přijdu do šatny a začnu po 10-15 minutách pčíkat a říkám, aha, Anička už tady byla, někde má bundu, protože já jsem strašně alergická na kočky. A dneska ještě nic. Neuvěřitelné.
1: Tak to je zajímavé, tak asi jsem měla bundu v šatně.
0: My jsme na začátku nového roku, dáváš si nějaká předsevzetí?
1: Teď už si žádná předsevzetí nedávám, protože jsem zjistila, že to vlastně moc nefunguje, že to nikdy nedodržím, ale přesto bych chtěla letos začít chodit trošku dřív spát.
0: Jsi noční typ?
1: Ano, jsem opravdu noční typ a já totiž ráda v noci cvičím. A samozřejmě, že nikdy to není možné, ale mě právě strašně baví ten klid v noci, že vlastně mě nikdo neruší, nic, nikdo nepíše, nikdo nevolá a já se můžu konečně v klidu soustředit na hraní a nějak jsem zjistila, že mi to takhle nejvíce vyhovuje, ale samozřejmě to není vždycky možné, takže bych
0: předpokládám, že bydlíte někde na samotě u lesa.
1: Máme rodinný domek.
0: Tak to ale jde, tak to jde,
1: na samotě to není, ale naštěstí zatím nikdo z našeho okolí si nestěžoval, že by jim vadilo.
0: Tak aby jo, taky, když všude se za tebe platí a tady to mají zadarmo. Aničko, můžeš pozvat na nějaký koncert, který bude pro tebe výjimečný, naše posluchače v letošním roce?
1: Ano, tak já se moc těším na koncerty, které mě čekají. Například 24. dubna vystoupím na festivalu Allegretto Žilina, kde budu hrát s ostravskou filharmonií, s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentkou Isabelle Janajskaute a budeme hrát společně Nilsnův klarinetový koncert a také taneční preludia Witolda Lutoslavského. Dále se moc těším na festival Benevic v České Třebové, kde vystoupím se Smetanovým triem. To bude, tuším, 22. dubna. Mm-hmm. Také se moc těším na koncerty s klavíristou Martinem Kasíkem, které nás čekají 12. února v České Třebové v rámci kruhu Přátel hudby a také 25. března v Mnichově Hradišti. A moc se těším také na koncerty s Pražákovým kvartetem, které mě čekají poté na jaře a v létě. Chystá se také turné po Americe, vystoupím v Cedar Rapids, tak na to se také moc těším. Vystoupím na Troja festivalu s Josefem Špačkem a dalšími vynikajícími umělci a také na Prague Quiet Music Festival, který je vždy v červnu.
0: Tak to je úžasné plány a úžasnou hudbu máš před sebou, úžasné lidi, setkání. Já ti moc držím palce, ať všecko klapne, ať jsi zdravá, ať stále máš tuhle skvělou energii a my můžeme poslouchat tvé krásné tóny. My se společně rozloučíme již zmiňovaným Karlem Nielsenem, je tu část z jeho klarinetového koncertu. Poslechneme si nahrávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který řídí Tomáš Brauner a na klarinet hraje Anna Paulová. Naši milí posluchači Rádia Klasik Praha, končí další díl pořadu Na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Anna Paulová. Děkuji moc za pozvání.

0: Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
0: Tohle je Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
7: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát český klavírista Jan Bartoš. Jan Bartoš je jedním z mých nejpůsobivějších a nejzajímavějších mladých kolegů. Virtuozita se v něm snoubí s hlubokým přemýšlivým muzikantstvím. Když taková slova zazní z úst skvělého klavíristy Alfreda Brendla, znamená to bez pochyby velké uznání pro tohoto českého interpreta. Kromě Brendla se do Bartošova hudebního mikrosvěta nejvýrazněji otisklo přátelství a interpretační i pedagogické mistrovství Ivana Moravce, jehož byl posledním žákem. Řada mezinárodních soutěžních úspěchů, zkušeností ze světových koncertních síní, včetně Carnegie Hall, a spolupráce s předními orchestry a dirigenty jsou pak jen dalšími milníky na Bartošově objevitelské cestě krajinou hudby. Dnes si v jeho podání poslechneme dva z klavírních koncertů Wolfganga Amadea Mozarta. Tím prvním je vážný, místy až démonický koncert číslo 20 D-moll, ve kterém solistu doprovází Česká filharmonie, řízená Jiřím Bělohlávkem. A jako druhý zazní radostněji laděný koncert číslo 12 A-dur, který uslyšíme v původní autorově komorní verzi díla se smyčcovým kvartetem. A tím v této nahrávce bude Doležalovo kvarteto. No a já vám přeji krásný večer s Mozartovou hudbou.
0: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači stanice Klasik Praha, zdraví vás Stanislav Předota. V dalším dílu pořadu Švédský stůl bych vám rád představil hudbu Antonia Vivaldiho, kterou možná neznáte. V roce 1991 ji natočili francouzský violončelista Christophe Cohen a orchestr Academy of Ancient Music, řízený dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Nahrávka velmi vkusně kombinuje koncerty a sonáty. Koncerty přinášejí živost a barevnost většího obsazení, kontrastní sonáty jsou v tempu, zvuku i výrazu klidnější a vnášejí do nahrávky niternější prožitek. Představení tohoto alba zároveň pojmu jako procházku skladatelovým zajímavým životem. Jako krátkou introdukci si nejprve poslechneme prvou větu Allegro molto z koncertu G-dur, který v katalogu Vivaldiho děl najdeme pod číslem RV 414.

Antonio Vivaldi, celým jménem Antonio Lucio Vivaldi, se narodil 4. března 1678 v Benátkách. Pokřtěn byl údajně okamžitě po narození porodní bábou, což se dělalo, pokud bylo narozené dítě v bezprostředním ohrožení života. Je možné, že tímto ohrožením nemusel být přímo novorozencův zdravotní stav, ale zemětřesení, které ten den postihlo město na Laguně. Antoniův otec byl holičem, ale také hudebníkem, vystupujícím pod pseudonymem Giovanni Battista Rossi. Je pravděpodobně autorem opery, která byla v Benátkách uvedena v roce 1688 a pravidelně hrával také v bazilice svatého Marka. Otec naučil Antonia základům hry na housle a prvotní ponaučení o kompozici mu poskytl otcův kolega z baziliky svatého Marka, známý skladatel Giovanni Legrenzi. Antoniova dráha ale neměla směřovat k nejistému povolání hudebníka. Vystudoval teologii a roku 1703 byl právoplatně vysvěcen na kněze. Osud však rozhodl jinak a tento osud se v jeho případě zhmotnil chorobou. Vivaldi trpěl astmatem, kvůli kterému nejprve dostal svolení nesloužit pravidelné mše a již v roce 1706 byl zcela zproštěn kněžských povinností. Bylo však potřeba se nějak živit a v tuto chvíli jistě děkoval za to, že se mu dostalo hudebního talentu. Stal se učitelem houslí v sirotčinci Pio Ospedale della Pietà v Benátkách. Nejen sirotkové, ale i děti nemajetných rodičů zde získávali vzdělání. Chlapci si osvojovali základy řemesel, dívky se učily domácím pracím. Součástí výuky byla i hudba. Sirotčinec měl dokonce i svůj sbor a orchestr. Tato tělesa pak, jako poděkování Benátské republice, která provoz sirotčince financovala, obstarávala hudbu na mších a slavnostech jak církevních, tak i civilních. Právě pro tyto příležitosti napsal Vivaldi spoustu svých děl. Pro Vivaldiho byl příjem z výuky v sirotčinci velmi důležitý, ale nemohl se na něj zcela spoléhat, protože to bylo zaměstnání domlouvané vždy jen na jeden rok dopředu a občas se stávalo, že správa sirotčince ho na další období neangažovala. Skladatel tedy pilně komponoval i pro jiné instituce a příležitosti. Komponoval opery a hudbu instrumentální i vokální, která vycházela i tiskem. Další skladbou bude sonáta A-moll, katalogové číslo RV44. Sonáta má 4 tempově se střídající věty. Largo, allegro poco, opět largo a závěrečné allegro. Solistou je Christoph Quinn, kterého doprovází violončelistka Achate Zweistra a čembalista Christopher Hogwood.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, dnes s violončelovými koncerty a sonátami od Antonia Vivaldiho. Interpretem je violončelista Christoph Quang, kterého doprovází orchestr Academy of Ancient Music s dirigentem a čembalistou Christopherem Hogwoodem. Christoph Quang je francouzský hráč na violončelo a violu da gamba, rovněž se věnuje dirigování. Klasické violončelo vystudoval u Andrého Navary, hru na violu da gamba u Jordiho Savala. Je také zakládajícím členem kvarteta Mozaik a pedagogicky působí na pařížské konzervatoři a bazilejské Schole Cantorum. Jedná se o nesmírně vytříbeného hráče, jehož koncerty i nahrávky jsou velmi příznivě ceněny. V tuto chvíli se ale opět vrátíme k životnímu příběhu Antonia Vivaldiho. Velkou proslulost a doslova celoevropskou popularitu mu získaly dvě sbírky. V roce 1711 vyšlo v Amsterdamu 12 sonát pro housle a smyčcový orchestr s názvem Lestro Armonico a o 3 roky později úspěch znásobil další cyklus koncertů pro housle a orchestr s titulem La Stravaganza. Vivaldi byl najednou zván k pohostinským koncertům a přestože podnikal četné cesty, nezapomněl na své závazky k sirotčinci a plnil svou povinnost dodat každý měsíc 2 nové koncerty. Zároveň také pilně komponoval opery, což byl zvláště v Benátkách 18. století velmi oblíbený žánr. V době půstu, kdy se opera nesměla hrát, komponoval oratoria, na jejichž provedení participovaly i chovanky sirotčince. Vivaldiho úspěchy zavdali také důvod k závisti některých kolegů, respektive konkurentů. Například v roce 1720 byl anonymně vydán humorný pamflet Il teatro alla moda, divadlo podle módy. Později vyšlo ve známost, že autorem této knížečky je skladatel Benedetto Marcello. Pamflet Vivaldiho sice přímo nejmenuje, ale je zřejmé, že autorovi ležel v žaludku. Knížku Divadlo podle módy vám ale velmi doporučuji k přečtení, protože skrze kritiku divadelních poměrů je možno se dozvědět spoustu zajímavých informací, jak se tehdy opera provozovala. Nejprve v předmluvě spisovatel věnuje knihu jejímu autorovi a pak podrobně radí básníkům, skladatelům, pěvcům, ředitelům, hudebníkům, tanečníkům, malířům dekorací, krejčím, statistům, nápovědám, opisovačům not, medvědům a matkám zpěvaček, jakže se má dělat operní divadlo. Je to velmi zábavné čtení. Povídání o skladatelově života běhu teď opět přerušíme hudbou. Poslechneme si violončelový koncert C-moll, katalogové číslo RV402. Má 3 věty, Allegro, Adagio a Allegro. Hrají violončelista Christoph Quang, doprovází Academy of Ancient Music, diriguje Christopher Hogwood.

Největší proslulost Vivaldi mu přinesl cyklus koncertů s názvem Le Quattro Stagioni, čtyři roční doby, který zvukomalebně zhudebňuje jeho vlastní básně a stal se v podstatě úplně prvním striktně programním instrumentálním dílem. Toto dodnes celosvětově proslulé dílo bylo vydáno v Amsterdamu v roce 1725 a je věnováno Vivaldiho patronu a podporovateli, českému hraběti Václavu Humbertovi z Morcinu. Na vrcholu své kariéry dostával Vivaldi objednávky ze šlechtických a královských dvorů celé Evropy. Psal hudbu ke svatbě francouzského krále Ludvíka 15. Koncerty si u něj objednával císař svaté říše římské, Karel VI. Habsburský a tak dále. Jeho hudba ovlivnila a inspirovala i další skladatele, třeba i Johanna Sebastiana Bacha, který řadu Vivaldiho houslových koncertů upravil pro klávesové nástroje. Vivaldiho hudba byla velmi populární i v Čechách. Zasloužil se o to zpěvák a impresario Antonio Dencio, který provozoval operní společnost v Praze. Ve 20. a 30. letech 18. století uvedl 6 Vivaldiho oper, 2 z toho byly napsány přímo pro Prahu. V roce 1731 pobýval Vivaldi delší dobu v Praze a díky tomu se v našich archivech dochovala řada opisů jeho děl. Jako další skladba z představovaného alba zazní sonáta G-moll číslo RV42. Preludium je v pomalém tempu largo, druhá věta v poněkud hybnějším andante. Třetí a čtvrtá věta jsou taneční, obě v trojdobém taktu, ale ve zcela odlišných tempech. Nejprve to je velmi pomalá sarabanda a na závěr velmi svižný tanec jig. Hraje Christoph Cohen, doprovází opět na violončelo Achate Zweistra a na varhany Christopher Hogwood.

Při naší procházce Vivaldiho životem jsme poslouchali jeho sonátu G-moll. Hráli Christoph Kwan, Achate Zweistra a Christopher Hogwood. I tak oblíbeného a proslulého autora, jakým Vivaldi byl, však dostihlo rčení Všechna sláva, polní tráva. Vkus publika

Pohřben byl na nemocničním hřbitově nedaleko Karlskirche, kostela svatého Karla Boromejského ve Vídni. V době jeho smrti byla jeho hudba již považována za překonanou a na téměř 200 let zcela zmizela z hudebního povědomí. Teprve zájem o hudbu starších epoch ve 20. století ji znovu vynesl na světlo z temných koutů archivů a opět docenil její nápaditost a krásu. Seznam Vivaldiho děl dosahuje téměř 800 položek, z toho více než 500 instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, téměř 50 oper, 60 mší a oratorií, 50 kantát a tak dále. Na závěr pořadu jsem vybral koncert D-moll s číslem RV406. Koncert je třívětý: Allegro, Adagio, Allegro. Hraje violončelista Christoph Cohen, doprovází orchestr Academy of Ancient Music, řízený Christopherem Hogwoodem.

0: V dnešním pořadu Švédský stůl jsme poslouchali CD s violončelovými koncerty a sonátami Antonia Vivaldiho, které v roce 1991 natočil violončelista Christoph Quen společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota se loučí a zároveň těší na další setkání.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.